Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme, oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá
4: tradice. Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo. No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni, tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuji.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako, no,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. No,
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak my vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo?
0: A tebe nejde ne,
6: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: Tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš. No.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
5: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

na malý postele, u koin kojitem. Po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. O spalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city. Ukrytý po kapsách jsem já asi ty a oba máme strach z toho, že co je ve skutečnosti.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Sexté, sexté. Děkuju.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce si jezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí, je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

po mene tak Marie, co ti je? Všemocné jsou lůdkařovy prsty, ať jsou tenký nebo tlustý.

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že vy jste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je, pravda, Aleš?
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu, ty
4: jo.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo,

0: To, tak doufám, že tomu tak nebude. Vidíme.
1: Libore, poprosím
2: vás. Já bych tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
4: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali: Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal: já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal: ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli, a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě. Pak se rozrazily ty dveře a oni říkají: asi nás slyšíte naposledy, a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby, a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
5: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
1: Odkud, z Brandejsa?
5: Z Horoušan.
1: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
6: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
1: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
6: Pouhých 196 cm.
1: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
7: Přesně tak.
1: No. A paní má ještě rovnou...
7: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
6: Klučina Viktor už se také zouvá.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž. Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
6: A.
1: Vy si myslíte, Viktore, proteinové

0: Jahodové koktejly.
1: No jasně.
0: Proč?
1: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
2: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku UIB, jako ano?
4: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
1: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
5: B, Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
5: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
5: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
5: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
1: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
1: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
7: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
8: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě toho Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
0: Viktore?
1: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
8: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět z rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
7: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, především Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
2: Senky písničky, výhry, humory, vedru navzdory, dáme.
3: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
2: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
3: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: memoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: Ne, to prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco jak s tím
1: to
0: k tomu,
1: Alešem. A on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostřihal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a to. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostřihali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostřihal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říká, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt
0: čupřiny.
1: Si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak
0: do mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: tak tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Vy jste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, mm-hmm. Tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, mm-hmm. Můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
5: No,
4: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro... A teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, den hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Hlasuju pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou. Hezký den. Víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mhm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starší Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: den. Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
5: Nebyl
3: není čas ztrácet
5: ano.
3: Čas, jak se říká, dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvaj z lice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
5: Jako
3: jména.
5: Hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím.
3: Řekni.
5: Určitě. Rád. Můžu rovnou říct.
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian. Snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál na Taši Golové v Sulické, v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Hmm. Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Koukám, ale já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Máme, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej
11: červený kout ze řetězu?
9: Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
11: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak o co nám vlastně jde?
12: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
9: Ale počkej, soudruhu. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
12: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je?
12: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
13: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
12: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
12: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
12: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju.
1: Letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano, dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
2: Ano,
1: numerolo,
2: jenom dvojky a šestky,
1: to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. A omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: To je vlastně pravda. Ano, když zbyde čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování. Máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi. Já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru. Navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: To je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Nice, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženské.
9: Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny?
10: No jo, počkej,
7: ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale Ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
7: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Já myslím něco hmatatelného.
10: Hmatatelného, jo?
7: No.
10: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuju, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
10: Moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je staro.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
11: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Žádné zvuky.
1: Ne.
0: Nové odrůdy jarní cibulky, za B

0: Aleš se držel, seč mohl, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkuji. No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili,
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhleto místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. To, já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Výborně, zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. Mm-hmm. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili
0: máme
1: jenom pro rozhlasové. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že tam bych mohl rozdělat na 3 chleby a v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím, že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša. Tedy Jiří
0: Labus. Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
4: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.

0: Co tady měli?
1: Sváděla se to?
2: Zapomněla jsem.
1: Od koho je káva?
2: Od Žida.
3: Od Žida?
1: A proč ne ze spolku?
2: Měli zavříno tehda, no to rozumím.
3: Měli zavříno.
1: Tohle je stuchá nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Neřádej jeden! Celej Francek!
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, ale Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš tlak?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to, i když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že, jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, znovu, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si
4: takže
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že to
3: o tlaku pořád, víš?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak se věče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu už asi tak 3 nebo 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to, a ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
3: Na tlak?
4: No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. Já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako jinak si myslím, že ten tlak jako.
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak.
5: Zdravý člověk.
3: Zdravý člověk, ano.
4: Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Žně na Vysočině můžou začít s předstihem, ale hrozí menší výnos. V Istanbulu budou jednat předsedové parlamentů členských států NATO. Pondělí bude jasné, později i zaprší. Teplotní maxima do 36 stupňů. Hezké ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. V Česku včera padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku dnes včera naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice včerejškem překonala i sobotní dosavadní rekord. Teploměry tam ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii také naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Letošní žně by mohly začít dříve než v předchozích letech. Kvůli vedrům zrno podle zemědělců rychle zasychá, ale na některých místech jsou porosty o zimu nízké a řídké. To může snížit výnosy až o třetinu, říká agronom zemědělského družstva Vysočina Želiv František Vašák.
2: Mohly by být ty podstatně třeba i o 14 dní dřív. Otázka je, jak to přežije tyhle ty vlny veder, jestli se to dočká vody, aby aspoň to zrno se trochu nalilo a udělalo to aspoň trochu nějaký normální výnos.
0: V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentu NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře, pokračuje Tomio Okamura.
3: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
0: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit také naplňování závazků, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili do osmifinále. Pro Kanadu je to posunutí nejlepšího výsledku na mistrovství. Dnes večer se rozhodne o dalších postupujících. Brazílie se utká s Japonskem, Německo bude hrát s Paraguají a v noci pak Nizozemsko vyzve Maroko.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 18 stupňů, v Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích 21. Pondělní ráno a dopoledne očekáváme skoro jasné až polojasné. Odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost. Vyskytnou se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 159. a 160. kilometrem ve směru na Brno došlo ke srážce nákladního auta do dopravního značení. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné pondělní ráno, začínáme nový pracovní týden. Po týdnu vás opět zdraví Robin Šalamon, moc jsem se na vás těšil. Je pondělí, je 29. června, zatímco většinou touto dobou lezeme spod peřiny. Teď si myslím, že jsme možná celou noc leželi na peřině při otevřeném okně. Honem vyvětrejte, než zase bude ta žhavá koule sluníčko svítit, ale tak chtěli jsme léto, máme ho. I když je pravdou, že nám ty tropy dávají zabrat, tak ještě to musíme vydržet, pijte hodně vody, dávejte na sebe velký pozor, protože, jak jste slyšeli ve zprávách, dnes naměříme na Vysočině 31 až 36 stupňů Celsia. Už teď v Jihlavě 18, v Bystřici nad Frenštejnem 19, Medvězí dokonce 25 stupňů Celsia. Svátek dnes v pondělí 29. června mají Petra a Pavel. Když na svatého Petra a Pavla prší, bude mnoho myší, tak uvidíme. Dnes jsou hlášené bouřky. Někde budou, někde nebudou, je to takové nevyzpytatelné. Tak uvidíme, jaký ten den nakonec bude. Jinak svatý Petr je patronem rybářů, zámečníků nebo kovářů, svatý Pavel pak teologů nebo kalců. Kulaté 60. narozeniny, kde by žil, by dnes oslavil zpěvák a herec Daniel Nekonečný, bohužel ale zemřel v roce 2019. Co dalšího se 29. června přihodilo, to připomene Petr Jungmann už za chvíli. A teď bychom se mohli schladit.
5: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
4: Na vrcholcích hor by mohlo být chladněji, co by na to. Vezme nás tam Věra Martinová.

0: perfect. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc, o převodu 77 tisíc úředníků do výroby, schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125 skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.

0: 9. hodina, 19. minuta, je tady pondělí, 29. červen. Přejeme hezké ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině skoro jasné až polojasné, odpoledne k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost, objeví se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý vítr a teploty dnes budou mezi 31 až 36 stupni Celsia.

Předčasné žně a malé výnosy. Zemědělci z některých oblastí Vysočiny sledují letošní vývoj na polích s obavami. Podle nich hrozí i nedostatek slámy na podestýlku. Situaci v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina rozebereme s předsedou Třebíčské agrární komory Bohumírem Hutařem. Bude naším hostem po 8. hodině.

0: To byla australská zpěvačka Kylie Minogue, teď už jsou tu zprávy a Adéla Zachová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidem na Jihlavském náměstí se rozšířila nabídka veřejných toalet. V posledních letech chyběly, teď má Jihlava otevřené první kamenné toalety v centru města. Návštěvníci akcí ale preferují mobilní toalety, které přímo na náměstí umístila zase organizace Brána Jihlavy. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazovala se jich agentura Median. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, který se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh z tence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Díky reportérovi přímo na místě nabídneme živé vstupy i pozápasové ohlasy. Pondělní ráno a dopoledne očekáváme skoro jasné až polojasné, odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost. Vyskytnou se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a dálnice D1 je také průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 bob z výprodeje, 3 veteráni nebo třeba zubní ordinace vypluli na závod kuriozních plavidel ve Vyšším Brodě na Česko-Krumlovsku. Kromě plavby čekala posádky třeba pivní štafeta nebo přehlídka kostýmů. Tak se osvěžíme v těch tropech, co vy na to? Už za chvíli, tady u nás, na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožumberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku křižovala o tomto víkendu kuriozní plavidla. Tradičního závodu se letos zúčastnilo i kvůli horkému počasí jenom 6 posádek. Některé z nich svá plavidla připravovaly i několik měsíců a v závodě čekalo i několik netradičních disciplín.
1: Houkající vlak podle tradice přesně ve 13 hodin a 27 minut symbolicky zahájil letošní už 52. ročník závodu kuriozních plavidel. Po signálu posádky ihned naskákali na své lodě a vydali se k cíli. Plavidla si ze břehu prohlédl i jeden z návštěvníků Michal Pinc.
2: Mně se nejvíc asi líbí tady zubní ordinace, vypadá, že to mají promakaný. Pak jsem viděl, že jsou tady tři veteráni, na to jsem taky zvědavý, jak si jedou jezy, protože je to složený ze dvou plavidel.
1: Na start se vedle tří veteránů postavil třeba čtyřbob z jeho českého Vimperka pod vedením Jaroslava Brabce.
3: Jsou to klasický boby komunistický, který byly teď ve výprodeji, bylo to v akci místo 700 korun za 140, no nekupte to. Mě vždycky napadlo nějaký hovadiny. Tohle byla jedna z nich, taková opravdu impulzivní záležitost, kdy jsme si řekli, hele, tak jdem.
1: Závodníky ale ještě před samotnou plavbou čekalo hodnocení odbornou porotou. Známky posádkám dávala Monika Sosnová.
4: Jde to podle názvu plavidla, potom jaký mají kostýmy, jaký mají plavidlo, to znamená, jak ho vyrobili, co tam na něm všechno mají, pak dělají scénku vlastně, takže co nám předvedou a pak hodnotíme celkovej dojem.
1: Všechny týmy za hlasitého povzbuzování čekala ještě pivní štafeta. Výkon své posádky s názvem Bitva o zlatý banán hodnotí Jaroslav Špaček z jihomoravského Kyjova, který se poprvé závodu účastnil už v roce 1983.
5: První, co jsem byli dva, tak to ještě jak šlo, byli na druhém, na třetím místě, ale ti, co byli pozadu, tak to bylo horší, ti už nestíhali.
1: Podle jeho syna Jaroslava ale posádka rozhodně nepodcenila přípravu plavidla na letošní ročník.
6: Měli jsme několik zkus dopředu, někdy od března se scházeli, ale jako oficiálně plavidlo, tak 14 dní zpátky jsme to vymysleli. Člověk, než to nachystá, tak to nějaký čas zabere, takže jsme byli rádi.
1: Jedním z pamětníků prvních závodů je také Jiří Koklar. Podle něho byly závody nejvíc populární ve druhé polovině 80. let, kdy do Vyššího Brodu jezdily posádky z celé republiky.
7: Měli jsme tady 75 plavidel a 351 účastníků. Bylo to náročné, startovalo se už z toho břehu, ale stály plavidla i ve dvou řadách.
1: Jak připomíná hlavní pořadatel Michal Rolčík z Vyšebrodského odboru kultury, poslední roky je zájem o plavbu i kvůli nepříznivému počasí slabší.
8: Takhle už to bývá standard kolem těch 6-8 plavidel. V letošním roce my jsme tak zhruba očekávali. Každé to plavidlo má samozřejmě více účastníků. Vím, že to jedno, co má nejvíc, je jich asi 12 na tom plavidle.
1: Přesto je Michal Rolčík přesvědčený, že příští rok si opět posádky připraví nová kuriozní plavidla. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Pokud mě teď v 5.45 slyšíte, asi ještě nemáte dovolenou, asi na ní teprve čekáte, protože předpokládám, že touto dobou byste jinak spali, kde byste měli volno. Jak si naše makovičky představují dovolenou, tak to nám řeknou už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je pondělí 29. června a co se týká počasí, na Vysočině čekáme po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost. Objeví se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Odpolední teploty budou opět vysoké. Tady na Vysočině naměříme 31 až 36 stupňů Celsia.

0: To byl Aleš Brechta, to byla Dívka s perlami ve vlasech, 9 minut před 6 hodinou, za chvíli Karel Gott, text k téhle písni jsem psal já. Teď to ale bude nádherné, protože makovičky se nám rozpovídají o dovolené.
1: Makovičky. Čemu je dobrá dovolená?
2: Tomu, aby se uklidnil. Aby jsme si užili třeba prázdniny s mamkou a s tačkou. Seš někde třeba na chatě.
1: Proč si dospěláci v práci berou dovolenou?
3: Protože třeba chvíli si chtějí užít něco jiného a ne furt jen pracovat, tak si na chvíli vezmou dovolenou.
4: Jsou si užít děti, aby si děti užili zábavu.
1: Jak dospěláci o dovolené odpočívají?
4: Dá se dělat třeba, že se dá spěhat nahoře nebo někam jít do lesa třeba na houby.
5: Můžeš jet na pláž.
3: Můžeš dělat úplně co chceš, že třeba můžeš skákat v trávě, jet úplně do jiné země nebo tak.
6: Mohla byste dělat to, že třeba když bude hezky, nebude pršet, tak je třeba někam do Itálie k moři, nebo do Rakouska na Alpy, na hory, a nebo k těm velkým jezerám se kouknout.
7: Mohla byste si číst knížku.
8: Makovičky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nové veřejné toalety v Jihlavě využívají denně 30 lidí, zájem roste. Od července mají majitelé povinnost zapsat své psy do nové centrální evidence psů. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. Pondělí bude jasné, později i zaprší, teplotní maxima do 36 stupňů. Hezké ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Zájem o nové zděné toalety u centra Jihlavy postupně roste. Město je vybudovalo v lokalitě za snahou. V provozu jsou dva týdny. Za jejich službu platí lidé 10 korun. Podle částky má město přesný přehled o zájmu. Pokračuje mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
2: Tak za první týden se nám ta návštěvnost záchodu pohybovala od 15 do 20 lidí denně a teď ty nejaktuálnější data jsou taková, že se to mírně zvýšilo až na 30 osob na záchodcích denně.
1: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí Ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Zákon ukládá chovateli povinnost zavedovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
1: Evidence tak podle něj bude kompletní do 3 let. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat také tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Spojené státy a Írán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovily kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházely se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně diamantové ligy 2. místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord. Tentokrát téměř o 4 desetiny.
4: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom líky před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
0: Počasí.
1: Třebíč a Vatín hlásí 20 stupňů, počátky 21. Pondělní ráno a dopoledne očekáváme skoro jasné až polojasné. Odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost. Vyskytnou se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku mezi obcemi Čechtín a Kouty se stala nehoda osobního auta. Na místě probíhá vyšetřování. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Rozjíždíme nový pracovní týden, první prázdninující. Je pondělí, je 29. června, 6.05, takový je aktuální čas. Ještě možná honem vyvětrejte, než zase bude dusno, protože na Vysočině dnes naměříme 31 až 36 stupňů Celsia. Tak doufám, že to zvládáte. Pijte hodně vody, hlavně nic nedělejte fyzického, tedy pokud nemusíte, snažte se o sebe více pečovat. Za chvíli vás na Českém rozhlasu Vysočina pozveme k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Oskar Hess prozradí, koho si pozval na dnešní 13. hodinu.

0: Jsme rádi, že nás posloucháte právě teď, minutu před 6:45 v pondělí 29. června.
1: Osobnosti Česka.
0: Od června, tedy od začátku června pro vás, nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský.
2: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
3: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Pořad Osobnosti Česka, ve kterém dnes po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina bude Oskar Hess hostit principála Jana Hrušínského. Si rozhodně nenechte ujít.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Přejeme vám krásné pondělní ráno v 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na Vysočině skoro jasno až polojasno, odpoledne k večeru se ale bude postupně tvořit kupovitá oblačnost. Mají se objevit bouřky, ty mohou být doprovázeny příbalovými srážkami a kroupami. Odpolední teploty budou mezi 31 až 630 stupni Celsia. Chléby na Vysočině teď budou vyslané řepkovou slámou. Zemědělci se připravují na nedostatek klasického obilního stadiva. Kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek jsou prostě nízké a řídké. Reportáž Milana Soldána nabídneme už za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: užívat svět.
1: To byla Olga Lounová. Memento mori, za chvíli Olympik, nech to být v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6.23. Obilí víc zasychá, než dozrává. Hlásí to zemědělci z Vysočiny. Letošní žně sice prý podle některých zemědělců začnou kvůli horkům dříve než jindy, ale výsledky neočekávají příliš dobré. Zrna nejsou dost nalitá. Problém je i s výškou porostů. Farmáři se proto připravují i na nedostatek slámy.
2: No, na tom už se nic nemělo jako tím zlepšit. No, už vlastně ta voda přišla pozdě, takže tý slámy bude určitě málo. Teď je otázka, co udělají ty vysoké teploty, aby vlastně nezaschlo to málo, co zbylo, aby byl vůbec výnos zrna. No.
3: Říká mi agronom zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku František Vašák. Obilí je nízké a hrozí akutní nedostatek podestýlky. Dá se říct, že obilí zraje, ale neroste.
2: Přesně tak, no. Nebo spíš to zasychá, než zraje v téhle fázi.
3: To by znamenalo i dřívější běžně?
2: Určitě, no. Mohly by být ty podstatně třeba i o 14 dní dřív.
3: Tedy hrozí nějaký nedostatek toho steliva?
2: No, ten už je daný. Ten u nás už se to nezlepší, takže steliva tady bude určitě málo. Opět ty porosty jsou řidší a nižší. Otázka je, jak to přežije tyhle ty vlny veder, jestli se to dočká vody, aby aspoň to zrno se trochu nalilo a udělalo to aspoň trochu nějaký normální výnos.
3: Obavy z nedostatku slámy mají i v jiných družstvech, například v tom v Puklicích na Jihlavsku, jak mi potvrdil tamní předseda Karel Vašourek.
4: My máme silnou živočišnou výrobu, u skotu máme všechno slany a slámu potřebujeme i krmnou a tam mám velký obavy, že ta sláma nebude. Tak už jsem jim nasidil, že to obilí proti jiným rokům, že to musíme sít až u země, aby ty slámy bylo maximum.
3: Dostájí prý navíc zamíří i alternativní podestýlka.
4: Vždycky jsme drtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
3: A na některých místech bude i problém s krmivem. Například v Želivě letos sklidili jen polovinu sena a o třetinu méně. Je telovin než v běžných letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Někdy

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přejeme dobré pondělní ráno, máme 29. června, před námi krátké zprávy s Adélou Zachovou, po nich zavzpomínáme na Věru Špinarovou, čeká nás kouzlo bílejch čar.
7: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Nový absolutní teplotní rekord včera kromě Česka padl také v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. První prázdninový týden tráví školáci v Křižánkách na příměstském táboře. Vůbec poprvé ho pořádá místní malotřídka. Důvodem je mimo jiné zkrácený školní rok, který podle rozhodnutí ministerstva školství skončil už 26. června. Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večera korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát muži podle americké televizní stanice NBC hrozí doživotní vězení. 31-letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je dále obviněný z útoku na federálního agenta. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Pondělní ráno a odpoledne očekáváme skoro jasné až polojasné, odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit kupovitá oblačnost. Vyskytnou se bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Dejte pozor, v Pacově na Pelhřimovsku v ulici Myslíkova se střetla dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme pondělí 29. června a majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budete mít času, jak psa zapíšete a kolik to bude stát, to všechno vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řekneme už za malou chvíli.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
6: 6. hodina, 33. minuta. Tady je Věrka.

0: Máme pondělí 29. června, jste na Českém rozhlasu Vysočina a už ve středu začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 000 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teď je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: Máme minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se podívat na teploty po ránu.
2: Tak pohybují se nám nejčastěji od 21 do 25 stupňů. Vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a máme aktuálně jasno až polojasno.
0: Tak v posledních dnech prožíváme tropické počasí. Předpokládám, že rekordy včera padly a že třeba padnou i dnes. Jak to vidíte?
2: Tak ano, teploty dneska nám vystoupají na 31 až 34 stupňů. Na Třebíčku to může být lokálně až k 36 stupňům. A včera nám rekordy taktéž padly. Tam dokonce třeba nejvyšší hodnota Dukovany 38,1 stupně Celsia a to dokonce překonalo i absolutní staniční rekord.
0: Jaké jsou vyhlídky na další dny?
2: Tak ještě dneska teda zahájíme malou oblačností, odpoledne a večer nám začne té oblačnosti přibývat, čekáme tam místy přehánky, případně bouřky, nedá se vyloučit, že by mohly být i velmi silné s přívalovými srážkami a potom ten další den... Za začátku malá oblačnost, polojasno až skoro jasno, zase odpoledne nám začne přibývat kupovitá oblačnost, ty přehánky odpoledne vypadají, že by měly být spíš jenom takové výjimečné nebo bouřky a až potom večer a v noci od jihozápadu nám té oblačnosti dále začne přibývat a ty srážky a bouřky potom mohou být četnější a taktéž se nedá vyloučit, že by některé mohly být ojedinělé i silnější. Ty nejnižší teploty zítra od 20 do 17 stupňů, ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů. K tomu nám bude vát vítr na některých místech slabý, jinak spíše bude převažovat mírný severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: Předpovídáme meteoroložka Andrea Kvapilová. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Na Vysočině je místo, kde se můžete pokusit vzít do ruky štít kapitána Ameriky. Pohneme s ním my, poslouchejte naše reportáže. Podíváme se také do dílny, kde nám 18-letý tesařský mistr republiky ukáže, jak ručně opracovat trám.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: Na nádvoří hradu Karlštejn potká Karel IV. Na mol opilého vojáka. Ten se potácí od studny k hradbám, helmu nakřivo. Meč tupí v ruce láhev vína. Vojáku, jak můžeš být ve službě takhle opilý?
2: Já slavím váš svátek, můj pane.
1: Ale vždyť dnes není Karla.
2: No není, ale je 4.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Slámy bude málo, zemědělci chtějí stlát i řepkou. Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. Ve Venezuele po středečním zemětřesení zasahuje český záchranný tým. Ráno očekávejme jasno, později se objeví bouřky a sprchne teploty do 36 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Porosty obilí jsou letos kvůli vedrům a nedostatku srážek na některých místech nízké a řídké. Podle zemědělců jsou ohrožené nejenom výnosy zrna, ale očekávají také nedostatek slámy. Například zemědělské družstvo v Puklicích bude letos sést na nejkratší možné strniště a zvažuje použití méně hodnotné podestýlky pro hospodářská zvířata, vysvětluje předseda Karel Vašourek.
4: Vždycky jsme zrtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
2: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dříve schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
2: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou tři týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
6: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí. Dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných.
7: Sport.
2: Fotbalisté Kanady postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jeho Africkou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase druhého poločasu. A čeští hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem Spojených států 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé.
7: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou a Novém Rychnově je teď 19 stupňů, ve Vatíně 21. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit oblačnost. Očekávejme bouřky, které mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 160. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo. Odstavný pruh je uzavřený a počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sedmá hodina, čtvrtá minuta. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina v pondělí 29. června. A půjdeme čůrat. Nebo lulat? Odskočili byste si radši do mobilní toalety nebo na nové kamenné záchodky? Návštěvníci jihlavských večerních koncertů využívají hlavně tu první možnost. Proč? Téma pro Veroniku Bartes-Vohralíkovou po čtvrt na osm.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla zpěvačka Petra Janů v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Petra Janů o víkendu koncertovala na Úsobské muzikantské pouti. Za chvíli Jelen klidná jako voda, skupina Jelen samozřejmě letos jede svůj jedinečný Jelen Fest. Zkrátka můžete vidět skupinu Jelen naživo pouze na Jelen Festech. Mimochodem Jelen Fest míří i do Jihlavy. V Jihlavě ten koncert proběhne 17. července a přijedou i speciální hosté Jiří Pavlica s kapelou Hradišťan.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.

0: Přejeme vám pohodové ráno, jste na Českém rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 17 minut. Počasí. Ráno a dopoledne bude na Vysočině skoro jasné až polojasné, odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit oblačnost. Očekávejte bouřky, ty mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Vítr povane slabý proměnlivý, teploty se dnes dostanou na 31 až 630 stupňů Celsia. Sliboval jsem skupinu Jelen, tak to za chvíli splním. Bude tu s písničkou Klidná jako voda.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 7:22, to byla skupina Jelen před Helenou Vondráčkovou a písničkou Když zabloudíš, tak zavolej. Ano, Jihlava má po několika letech opět kamenné veřejné toalety. Nacházejí se v postranní ulici v centru města. Návštěvníci letních akcí byli doposud odkázáni na ochotu provozovatelů restaurací. Nové veřejné toalety se ale do povědomí Jihlavanů teprve dostávají. Posluchači koncertů na náměstí totiž vyhledávají bližší mobilní toalety.
1: Když má Jihlava pevné nové toalety, využili jste to i tojku. Proč? A věděl jste o tom, že jsou ty nové toalety za snahou?
2: Protože mi to ještě nenapadlo, že jsou nové toalety a je to tady blízko.
3: Martin z Jihlavy se vrací na koncert. Pódium je jen pár metrů od mobilních toalet. Jsou umístěné u nákupního domu na náměstí. A Petra, ta sice o otevření kamenných toalet slyšela, zvolila ale taky bližší cestu.
4: Viděla jsem o nich, ale tohle asi blíž. Je to nový, takže člověk o tom neví, takže jde sem prostě, kde je to v dosahu a vidí to.
3: Mobilní toalety můžou lidé využívat od 6 hodin večer. Umístila je sem organizace Brána Jihlavy. Na náměstí je chce ponechat do konce léta. Jedná i o tom teď s radnicí. Nové kamenné městské toalety v lokalitě Za snahou stojí 10 korun. Díky částkám má město přehled o tom, jak moc jsou využívané. Pokračuje mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
5: Tak za první týden se nám ta návštěvnost záchodu pohybovala od 15 do 20 lidí denně a teď ty nejaktuálnější data jsou taková, že se to mírně zvýšilo až na 30 osob na záchodcích denně.
3: Jejich otevírací doba je od 8 hodin ráno do 8 večer nebo do konce každé akce na náměstí. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: To byla skupina Smoky, teď už nás čekají krátké zprávy, připravila je pro vás Adéla Zachová. Hezké ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledku průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije. Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Ruský prezident Vladimír Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, až skončí napjatá situace s Íránem. Uvedl to podle ruských agentur ve včerejším rozhovoru. Reagoval tak na otázku ohledně rusko-amerických vztazích po nedávném summitu zemí G7 ve Francii. Na něm americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu Ukrajině. Řekl, že by Rusko mělo uzavřít s Ukrajinou dohodu a naznačil, že by Washington mohl obnovit protiruské sankce. Šest českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Díky reportérovi přímo na místě nabídneme živé vstupy i pozápasové ohlasy. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit oblačnost. Očekávejme bouřky, které mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Vítr povane slabý proměnlivý a teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na Pelhřimovsku mezi obcemi Velký Rybník a Komorovice. Probíhají tam práce na silnici. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem a tvoří se dlouhé kolony z obou stran. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7.33 hrajeme písničky, které nestárnou. Je to Zuzka Norisová, šešeše a po ní Dalibor Janda, kde jsi. Já jsem Robin Šalamon, přeji dobrý den.

0: Dalibor Janda dospíval písničku Kde jsi v 7.39, tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí teď nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Školákům začaly velké prázdniny, některým dospělákům už i dovolené, někteří na tu svoji dovolenou teprve čekají. Co by nám před dovolenou makovičky poradili? Řeknou už za chvíli, tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Za několik sekund bude 7:45, je pondělí 29. června. Ráno a dopoledne čekáme na Vysočině skoro jasno až polojasno. Odpoledne k večeru už se postupně začne tvořit kupovitá oblast.

Soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: pustila.
1: 7.49, jsme Český rozhlas Vysočina. Hola, hola, dovolená, volá.
2: Makovičky. K čemu je dobrá dovolená?
3: Tomu, aby se uklidnil. Aby jsme si užili třeba prázdniny s mamkou a s tačkou. Seš někde třeba na chatě.
2: Proč si dospěláci v práci berou dovolenou?
4: Protože třeba chvíli si chtějí užít něco jiného a ne furt jen pracovat, tak si na chvíli vezmou dovolenou.
5: Jsou si užít děti, aby si děti užili zábavu.
2: Jak dospěláci o dovolené odpočívají?
5: Dá se dělat třeba, že se dá spěhat na holi nebo někam jít do lesa třeba na houby.
6: Můžeš jet na pláž.
4: Můžeš dělat úplně co chceš, že třeba můžeš skákat v trávě, jet úplně do jiné země nebo tak.
7: Mohla byste dělat to, že třeba

0: když bude hezky, nebude pršet, tak je třeba někam do Itálie k moři, nebo do Rakouska na Alpy, na hory, a nebo k těm velkým jezerám se kouknout.
1: Mohla byste si číst knížku. Makovičky.

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení. Jihlava má pro venkovní akce k novým zděným toaletám i mobilní budky. Podle průzkumu si každý čtvrtý Čech myslí, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ráno očekávejme jasno, později se objeví bouřky a sprchne, teploty do 36 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a Slezska může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k ním vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou také padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Lidem na Jihlavském náměstí se rozšířila nabídka veřejných toalet. V posledních letech chyběly. Teď má Jihlava otevřené první kamenné toalety v centru města. Návštěvníci akcí ale preferují mobilní toalety, které přímo na náměstí umístila organizace Brána Jihlavy.
4: Protože mě to ještě nenapadlo, že jsou nové toalety a je to tady blízko.
5: Vysvětluje Martin, proč využil mobilní toalety. Petra sice o nových kamenných záchodcích slyšela, přesto upřednostnila bližší možnost.
6: Je to nový, takže člověk o tom neví, takže jde sem prostě, kde je to v dosahu a vidí to.
5: Organizace Brána Jihlavy teď jedná s radnicí, jestli mobilní toalety na náměstí zůstanou. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň Češi by podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáš Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
7: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
2: Úplné výsledky výzkumu jsou na serveru iRozhlas.cz. Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit také otce s 12-letým synem.
3: Sport.
2: První zápas play-off mistrovství světa vyhrála Kanada. Gólem v nastaveném čase porazila 1-0 Jihoafrickou republiku a postoupila do osmifinále. A česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla i před třetím letošním startu v diamantové lize v běhu na 400 metrů druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Výkonem 49,37 sekundy si Manuel opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách je čtvrtá.
3: Počasí.
2: Přibyslav nebo Bystřice nad Pernštejnem hlásí 22 stupňů, Košetice 25. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne nebo k večeru se začne postupně tvořit oblačnost. Očekávejme bouřky, které mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Vítr povane slabý proměnlivý, teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte, v Jihlavě je tam uzavřená ulice Chocká z důvodu probíhajících prací na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zemědělci z některých oblastí Vysočiny sledují letošní vývoj na polích s obavami. Podle nich hrozí nedostatek slámy na podestilku. Téma rozeberu s předsedou Třebíčské agrární komory Bohumírem Hutařem už po 20:45. Tak zůstaňte na Českém rozhlasu Vysočina.

bychom si měli užívat naplno, veselit se. Veselé léto se snaží navodit i hasiči z Radkovic a samotná obec Radkovice u Budče. Rozjíždějí léto v Radkovicích. V rámci něj se v tomto týdnu můžete těšit na letní kino. Ve čtvrtek se bude promítat film Princezna stokrát jinak. Princezna Stella se denně probouzí v jiné podobě, najde do svých 18 řešení, jak být sama sebou. Tak to uvidíte už ve čtvrtek večer v Radkovicích. Mimochodem děti s nakresleným obrázkem na téma léto v Radkovicích mají vstup zdarma. Letní kino bude pokračovat hned v pátek, kdy se bude promítat film Pět švestek. Na sobotu na 4. červenec nachystali třetí ročník srazu veteránů, takže tam bude spousta zábavy i dobrého jídla. No a večer v sobotu nebude chybět letní kino. Tentokrát je na programu film Někdo to rád v Plzni. Tak se hezky bavte v Radkovicích u Budče.

0: Je před námi další horký letní den.
1: Počasí.
0: Je před námi pondělí s datem 29. června. Ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se na Vysočině postupně začne tvořit oblačnost. Čekáme bouřky. Ty mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Odpolední teploty budou dosahovat 31 až 36 stupňů Celsia. Přejeme hezký den s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zrno rychle zasychá a žně přijdou letos dříve. Právě toho se obávají někteří zemědělci. Otázkou je, jaké budou výnosy. Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi předseda Třebíčské agrární komory, pan Bohumír Hutař. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno a srdečně zdravím.
0: Třebíčsko je tradičně regionem, kde žně začínají na Vysočině nejdříve. Je tomu tak i letos?
1: Letos opravdu začínají poměrně brzy a celkově nás to překvapilo. Před 14 dny bych ještě ani nepočítali s tím, že tento čas vyjedem, ale tady ty vysoké teploty to velmi urychlili, takže porosty nám nedozrávají, ale řekl bych, že dosychají.
0: No právě, zemědělci třeba na Pelhřimovsku nebo Jihlavsku si stěžují, že porosty jsou nízké a řídké, mimo jiné hrozí nedostatek slámy pro živočišnou výrobu. Pozorujete na Třebíčsku také něco podobného?
1: Určitě tady ty porosty jsou nižší od jara. On celkový ten průběh letošního počasí nebyl zrovna ideální, protože nejprve přišla suchá a mírná zima, potom chladné a suché jaro, takže ta voda nám chybí od začátku a ty porosty reagovaly na to tak, že jsou výrazně nižší. Srážky v druhé polovině května a začátkem června nám to trošičku spravili, vypadalo to zajímavě, natáhly se klasy, ale teď to zasychá, takže i ty výnosy tomu odpovídají. Jsou teda výrazně nižší než jiné roky.
0: To říká předseda Třebíčské agrární komory, pan Bohumír Hutař. Děkuju moc a ať se daří, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Dobrý den, je pondělí 29. června. Adéla Zachová má pro vás krátké zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: První prázdninový týden tráví školáci v Křižánkách na příměstském táboře. Vůbec poprvé ho pořádá místní malotřídka. Důvodem je mimo jiné zkrácený školní rok, který podle rozhodnutí ministerstva školství skončil už 26. června. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů počítá s tím, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér. Vláda podle něj dnes bude jednat o tom, jakou roli bude na summitu mít prezident Petr Pavel. Kabinet s jeho účastí původně nepočítal. Ústavní soud ale předběžným opatřením vládě nařídil, aby prezidenta do delegace přidala. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO přísluší vedení delegace prezidentovi. V pražském klubu Sasazu dnes vystoupí americký herec a baskytarista Keanu Reeves se svou kapelou Dogstar. Jeho kalifornská skupina se do Česka vrátí po 2 letech. Její členové se včera setkali s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým si na Pražském hradě dali pivo. Reeves je známý například z filmů Matrix nebo John Wick. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se začne postupně tvořit oblačnost. Očekávejme bouřky, které mohou být doprovázeny silnými přívalovými srážkami a kroupami. Vítr povane slabý proměnlivý, teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Jihlavě je uzavřena ulice Na Stoupách, a to až do 5. července z důvodu konání kulturní akce. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8:32, teď už Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pět minut před 8:45 vám přejeme krásné letní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Už ve středu začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace majitelům psů a chovatelům hrozí pokuty od 50 000 do 300 000 korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a

0: Je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: A na Českém rozhlasu Vysočina už je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A zajímá nás, jak dnes bude v kraji Vysočina.
2: A mělo by být postupně, a respektive teď ještě je polojasno, skoro jasno, to by mělo vydržet dopoledne a zpočátku odpoledne, protože v postupně odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky, ty mohou být i velmi silné, i s přívalovými srážkami a navíc večer, krom těch odpoledních bouřek, co se budou tvořit, tak večer může přecházet od jihozápadu výraznější pásmo bouřek, a ta pravděpodobnost je ale zatím menší. I tak by ale ty teploty dnes měly vyšplhat mezi 31 až 34 stupňů Celsia, na Třebícku lokálně až k 36 stupňům Celsia a vítr bude vát většinou mírný severních směrů a v bouřkách může přechodně zesílit.
0: S jakým počasím máme počítat v poslední červnový den? Jak bude zítra?
2: A zítřek bude polojasný až skoro jasný, odpoledne opět může přibývat nebo bude přibývat kupovitá oblačnost a výjimečně se mohou také objevit přehánky nebo bouřky a večer a v noci potom na středu bude od jeho západu dál přibývat oblačnost a srážky a bouřky pak očekáváme četnější, ojediněle mohou být opět i silnější a zítřejší teploty budou mezi 28 a 31 stupni Celsia.
0: No a pojďme prosím ještě pomyslně odstartovat červenec. Jaký bude první červenec? Středa.
2: Bude s velkým nebo s větším množstvím oblačnosti, se srážkami, ale stále s letními teplotami, konkrétně bude oblačno nebo zataženo, občas se může vyskytnout déšť nebo přehánky, v tom dešti, přehánkách se mohou objevit také bouřky a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat a středeční maximální teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia a na směrem do Čech ta maximální teplota může být i trošku nižší.
0: No tak, myslím si, že takové hodnoty nám stačí. A loučíme se, byla s námi meteoroložka Bára Kučerová. Děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 8:40, loučí se Robin Šalamon. Po 9. hodině tady bude Hela Dvořáková. Já opět zítra ráno v 5.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hrado, řekni fór.
1: Na nádvoří hradu Karlštejn potká Karel IV. Na mol opilého vojáka. Ten se potácí od studny k hradbám, helmu nakřivo. Meč tupí v ruce láhev vína. Vojáku, jak můžeš být ve službě takhle opilý?
2: Já slavím váš svátek, můj pane.
1: Ale vždyť dnes není Karla.
2: No není, ale je 4.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Objevte vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlava si objednala průzkum na nové zdroje pitné vody. Policisté čekají už 8 let na nové vrtulníky, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 členů Talibánu. Dopoledne nás čeká jasné, později se objeví déšť a bouřky. Teplotní maxima do 36 stupňů. Jsou tu pravidelné zprávy a Adéla Zachová. Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem 3 místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledku průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
3: Buď to pro nás bude zajímavý nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
1: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
4: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
1: Na špatný stav hangáru přitom podle Kadečkové kontrolní úřad upozornil už v roce 2006. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací Ataullah Tarar na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Zaměřila se podle něj na jejich úkryty v příhraničních oblastech. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých.
2: Sport.
1: Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
5: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
1: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu také Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
2: Počasí.
1: V Jihlavě je teď 24 stupňů, v Dukovanech nebo Velkém Meziříčí 27. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti a můžeme očekávat i bouřky se silnými přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty se vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi 163. a 147. kilometrem v pražském směru je pomalu jedoucí vozidlo údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělí a hlavně příjemné dopoledne. Máme 4 minuty po 9. hodině v kalendáři 29. červen. Prázdniny v plném proudu. Do toho tropické teploty, co víc si přát. Snad možná něco dobrého k obědu. Dneska vám nabídneme jednu italskou dobrotu. A já se schválně ptám, co si představíte pod názvem panzanella? No, ti, co jezdí do Itálie, mají asi v tuhle chvíli jasno. Ty, co ne, tak si chviličku počkají a Dáša Kubíková nám to prozradí. Ještě předtím skupina Queen nebo Leona Machálková. Hezké dopoledne s námi.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když jsou horka taková, jaká byla v posledních pár dnech, tak na klasické vaření, co si budem povídat, nemá nikdo moc pomyšlení. Pro inspiraci je v těchto dnech skvělé obrátit se třeba na jih a zkusit tip z italské kuchyně. Pro ten dnešní budete hlavně potřebovat velká šťavnatá rajčata.
2: V létě se člověku nechce stát příliš dlouho u plotny a zároveň nám dozrává spousta zeleniny i ovoce a to my můžeme jíst rovnou čerstvé, bez nějakého dlouhého vaření. Na to docela určitě myslela redaktorka časopisu Appetit Kateřina Kočičková. Ta nám doporučila jednoduchou italskou vonavou specialitu.
3: Salát panzanella, to je italský studený salát, jehož základem jsou rajčata, zralý rajčata, to je důležité. Protože ty rajčata pustí nádhernou šťávu a tu šťávu nám nacucá starší bílý pečivo. Ideálně třeba nějaká starší bageta, můžeme si ji i dopředu opéct, pokud bychom ji měli příliš měkkou. A to se člověk spojí s bazalkou nebo případně i jinýma bylinkama, který si tam chce dát a s olivovo-octovou zálivkou. Úplně jako jednoduchý, může se tam dát třeba trošku jako mozzarelli. Mě na tom hrozně baví, že se tam třeba může dát grilovaný broskve, může se tam dát třeba sladkost v podobě grilovaných hroznů, čehokoliv, co mě vlastně napadne. Ale ten základ je úplně jednoduchý a to jsou prostě rajčata, šťavnatý, masitý, sladký, letní, bazalka vonavá a ten chleba, který trošku křupne, ale zároveň nasákne tu výbornou šťávu z olivového oleje od stá rajčat. A ještě i s tím pečivem si můžete pohrát. Já jsem třeba i viděla, že do toho někdo nalámal takový ty grissiny, takový ty italský tyčinky chlebový a taky to jako bylo vynikající. Může to být hrozně jednoduchý, ale zároveň si s tím chcete hrát, tak si můžete hrát.
2: Čerstvé letní bylinky jsou skvělé s bazalkou. Se výborně kombinuje oregano, tymián a ještě třeba rozmarín. Co se týká ovoce, zkusit můžeme všechno, ale já se budu pěkně tradičně držet hlavně těch italských sýrů. Tento typ na salát je úžasný, tak ho zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Služba Clarity Check slibuje, že z telefonního čísla nebo e-mailu vytáhne kompletní digitální stopu člověka. Zní to lákavě, ale experti varují, že realita může být úplně jinde. Více v ověřovně probereme s redaktorkou Magdalenou Machovou. Teď Petr Kotwald a Gejzír. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: A síla starých vín. S tím vínem bych to v tomhle tropickém počasí moc nepřeháněla, mohlo by se vám to i vymstít. Teď se ale pojďme pověnovat něčemu úplně jinému. Seznamovat se, obchodovat nebo třeba ranit v online prostředí sebou nese i některá rizika. Na internet může každý napsat, co chce, a záruka pravdivosti není nikde. Pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého jednoduše napíšete telefonní číslo, e-mail nebo třeba VIN kód auta a najdete veškeré veřejné dostupné záznamy s nimi spojené. Zdívám to povědomně, tak to jste možná taky narazili na reklamu webu Clarity Check. Může takové detailní vyhledávání ale opravdu fungovat? To zjišťovali kolegové z iRozhlasu v dalším díle Ověřovny. A co zjistili, nám teď přišla říct redaktorka Magdalena Machová. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Je tedy možné najít celou digitální stopu člověka jen z jeho telefonního čísla?
1: Úplně ne. Podle šéfredaktora serveru lupa.cz Davida Slíška není ani jasné, z jakých databází služba čerpá, ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si jednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých, neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jen o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ale web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, říká Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: I rozhlas oslovil s dotazy i platformu Clarity Check, zůstaly ale bez odezvy.
0: Ale i tak za zvědavosti to vyzkoušet přece nevadí, nebo jo?
1: Právě že podle odborníků vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdy totiž přesně neví, jak služba s nově zadanými údaji dál nakládá, jestli je třeba neprodává dál. A právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, je ochrana vašich práv výrazně složitější. Vedle toho Slížek varuje i před obchodním modelem služby.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam i zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatného nebo získání peněz zpět bylo pak velmi komplikované.
0: Tolik redaktorka Magdalena Machová, my moc děkujeme. Více informací najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání za pár minut také další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Ještě předtím ale Belinda Carsley a nebo taky Pavel Bobek. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jsou prázdniny, tak si dnešní pondělní den užívejte plnými roušky společně s námi.

0: zpíval Pavel Bobek v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Právě teď ale Míra Marek další díl pořadu bejvávalo. My se zaměříme na domovní znamení a dokonce i erby.
1: Bejvávalo.
2: O domovních znameních. Dnes to prostě jen dobře vypadá, když je na domě nějaký pěkný znak, či ho ve štítě zdobí soška nebo nějaký předmět. Dříve šlo v souvislosti s těmito atributy o orientaci ve městě. Domy neměly čísla popisná. Ještě před domovními znameními byla na staveních různá upozornění, dnes bychom řekli upoutávky či reklamy, která ve středověku vyvěšovali na své domy řemeslníci či obchodníci. Informovali tak své sousedy i příchozí, že mají na pultě čerstvé pečivo nebo právě upečený chléb, exotické koření, čerstvou várku piva, nově dovezené sukno nebo že zrovna třeba roztopili lázeň. Ve 14. století se už vyvěšovala stálá znamení, která i, jak bylo řečeno, usnadňovala orientaci těm, kteří to ve městě neznali. Často se právě podle nich i vedla majetková evidence, neboť neexistovalo žádné jiné označení domů. V renesanci se na některých domech objevily i erby, jimiž se honosili měšťané, kteří je dostali za zásluhy, či si je koupili od panovníka. Erbovní měšťanství bylo předstupněm povýšení mezi nižší šlechtu. I z těchto erbů postupně vznikala některá znamení. Domovní znamení mohlo být stvárněno různými způsoby. Mohla jim být výklenková plastika či soška, malba přímo na zdi či obraz na dřevěné desce upevněný na zdi nebo do ulice jako vývěsní štít. Mohlo jít také o konkrétní předmět. Když se i dnes nemovitosti říká dům u tří zvonů, znamená to, že v průčelí či ve štítě domu takové tři zvony skutečně bývaly. No a zítra o památce svatého Pavla.
1: Bejvávalo.
0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a já mohu slíbit, že i dnes nás čeká pořad Minuta pro zdraví, ve kterém se pro změnu dozvíme, jak jíst před túrou. Tak pokud se zrovna na nějakou túru v dohledné době, a možná určitě ano, protože prázdniny jsou tady a nabízí se to, tak pokud se na nějakou túru zmiňovanou chystáte, tak si rozhodně Minutu pro zdraví poslechněte. No a další dobrou zprávou dnešního dopoledne je skutečnost, že od 9. hodiny 45. minuty se k nám zase v rámci zámeckého léta vrací František Kinský. No ale pojďte si to poslechnout.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Jdem vám večer stezkou dát koňům v řece pít.

0: pro zdraví.
1: Cvičit hned po jídle nedělá tělu dobře, ale co když jdeme na nějakou túru nebo se chystáme na celodenní výlet na kole, to přece nemůžeme celý den nejíst.
2: Samozřejmě v tomto případě se najíst musíme. Jenom zvolíme lehčí, myslím jako lehce stravitelné jídlo. Nedám si knedlo vepřozelo, aby mě to netlačilo, abych nebyla ospalá, ale dám si třeba zeleninový salát s kuřecím masem, s bagetkou. A když mě čeká zátěž delší dobu, musím myslet i na to, abych energii doplňovala průběžně. Sama na celodenní tuře nepohrnu ani sladkostí, sušenkou, čokoládou. Bezvadnou volbou je banán a taky jogurtový nápoj, pokud ho nenosím celý den v teple v batohu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Poznávejte s námi během léta dalších 50 zámků napříč Českou republikou a soutěžte od atraktivní ceny. Zámecké léto startuje už dnes v 9 hodin 45 minut. Tak si ho rozhodně nenechte ujít na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Teď Slza a Celeste Buckingham v dopoledním vysílání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži. Budeme soutěžit o zámecký cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě

0: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
1: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
0: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
1: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
0: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelány.
1: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen Toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
0: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
1: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
0: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
1: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
0: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
1: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
0: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
2: Zámecké léto. Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června, tedy máme před sebou. No a spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tedy budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku.
1: No,
0: mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul? Říkal
1: ne, ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatilo se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: tak se povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohleto, to, co jsem jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký den.
1: Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9.45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči kvůli požáru evakuovali domov seniorů v Brně. Základní škola v Křižánkách pořádá kvůli zkrácenému školnímu roku příměstský tábor. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Dopoledne nás čeká jasné, později se objeví déšť a bouřky. Teplotní maxima do 36 stupňů. Jsou tu pravidelné zprávy a Adéla Zachová. Brněnští hasiči zasahují u požáru v domově seniorů v ulici Kociánka. Objekt evakuovali, podle mluvčího Jaroslava Mikušky na místě nejsou zranění. Požár mají hasiči pod kontrolou, podrobnosti zjišťujeme. První prázdninový týden tráví školáci v Křižánkách na příměstském táboře. Vůbec poprvé ho pořádá místní malotřídka. Důvodem je mimo jiné zkrácený školní rok, který podle rozhodnutí ministerstva školství skončil už 26. června. Pokračuje ředitelka školy Hana Štůlová.
2: Tak, abychom rodičům trošku vyšli vstříc a nabídli jim ještě několik dní, kdy se o jejich děti postaráme. Děti se budou během těch 5 pracovních dní pohybovat víceméně v přírodě, budou se zařazovat různé aktivity, hlavně pohybové, ale taky tvoření.
0: Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
3: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, kterými potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude více méně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
0: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun. Veterinář na to má 7 dní. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Lva 14. takzvané pálium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
4: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
0: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě, a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Kanady v úvodním zápase vyřazovací části mistrovství světa porazili Jihoafrickou republiku 1-0. O postupu pořadatelské země do osmifinále rozhodl gólem v nastaveném čase záložník Estakio. Play-off pokračuje večer zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají. Ráno českého času se utká Nizozemsko s Marokem.
1: Počasí.
0: Třebíč hlásí 30 stupňů, Hubenov a Havlíčkův Brod 27. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti a můžeme očekávat i bouřky se silnými přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý proměnlivý vítr, teploty se vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 120. kilometru v brněnském směru stojí porouchaná dodávka a zpevněná krajnice je neprůjezdná. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 4 minuty po 10. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a to znamená jediné, že nás už za pár minut čeká příběh z Vysočiny. Dnes se dozvíme, jak ručně otesat trám. Na to jsme se totiž do Frankova z Hořce zajeli zeptat přímo studentského tesařského mistra republiky. Ještě předtím ale nabízím Helenu Vondráčkovou a skladbu Ještě světu šanci dej. Hezké dopoledne s námi.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Tesařská dílna ve Frankově z Hořci na Žďársku odchovala důstojného pokračovatele. Ostatně už teď je v rodinné firmě platným pomocníkem. Radek Kolouch teprve studuje a už se pyšní několika medailemi z tesařských soutěží. Letos získal dokonce zlato.
2: Nad Hoblicí stojím s mladým tesařem Radkem Kolouchem. Teď mi řekněte, kdy jste poprvé držel sekeru v ruce?
3: Těch 8 let, možná dřív, no.
2: Byl tlak od taťky, bylo by dobré, kdyby tady pokračoval, když už to tady je.
3: Úplně ze začátku, když jsem jako byl menší, tak mě to moc nebavilo, ale postupně mě to ani nepřišlo, že bych jim nešel pomůct, jako, takže jsem chodil automaticky hnedka, když bylo potřeba.
2: Letos skládáte učňovské zkoušky. Na jaké škole?
3: V Brně v Bosonohách. Já tam jsem na intru a vždycky si tam odpočnu.
2: Taťka volá, přijedeš dřív?
3: Jo, takhle vždycky zavolá.
2: Rozhlížím se, jsou tady velké stroje, frézy, pily. Vezmete do ruky tu sekeru ještě?
3: Když pro sebe něco, anebo když jezdíme předvádět otesávání trámů.
2: Takže zvládnete otesat z kulánu trám ručně?
3: Máme ho tady zrovna.
2: Dostanete kulán s kůrou a z toho vytesáte trám?
3: Začíná se, že se odkorní část kůry, pak se naznačí na čela průřez toho daného trámu, brnkneme si rovinu.
2: Brnkneme.
3: To je smotaná šňůrka, která je nabarvená křídou.
2: To se dělá linka při malování pokojů.
3: To je podobný, jo.
2: Potom už vezmete do ruky sekeru.
3: Hlavatky a začíná se vrubovat.
2: To je sekera hlavatka.
3: Která má úzké ostří, pak už ta čistá práce širočinou.
2: Jak dlouho trvá vyrobit z kulánu trám?
3: Ty 4 metry, kdyby jsme jako zabrali, tak bychom ho za ty 4 hodiny mohli mít.
2: Přišli se za námi podívat rodiče Kolouchovi.
4: Baví ho to a doufáme, že bude pokračovat.
2: Co mu jde nejlépe?
4: Všechno. Hlavně sekira teda. Tesat umí jakoby trámy jako jeden z mála učňů v České republice.
2: Máte každý svou sekeru?
4: Určitě, když tesař měl svou sekiru a tu nikdo nedal z ruky. Ani nepůjčil, protože uměl ostrou a bál se, aby mu ji nestupili. Topůrko má každý svý na propozice zase prstů a ruky.
2: Vy se sami vyrábíte topůrka?
4: Samozřejmě, skoro každý řemeslník si vyráběl napřed svoje topůrko. A proto si vážil i toho topůrka a to topůrku mu vydrželo.
2: Z jakého dřeva jste si udělal topůrko, Radku?
3: Nejlepší je jasanové, dobře se opracovává a je pružné.
2: Máte jasanové topůrko?
3: Já mám zrovna dubové, protože když jsme předváděli ve škole, tak zrovna tam byla možnost dubu, ale kdyby tam byl jasan, tak šáhnu po jasanu.
2: Radek Kolouch teď bere do ruky širočinu, takže my budeme začišťovat ten trám, který jste ručně opracoval. Jak se trefíte do toho správného místa?
3: Čím díl to děláte, tak tím větší přesnost v těch rukách máte.
2: To jsou milimetry, které dokážete odseknout. Radek kouká, má zatím všechny prsty a vy, pane Kolouchu?
4: Tak já jsem truhlář a truhlářovi by měl chybět jeden prst.
2: Když ten trám opracujete širočinou, ještě se bude nějak vyhlazovat?
3: Pak se ještě veme poříz.
2: Ten nástroj, kterým se dělají i šindele.
4: Ano.
3: Jenom dohladí, že ty třísky z toho tak nekoukají.
2: Z Frankova z Hořce Irena Šarou Nová, Český rozhlas.
1: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Pokračujeme dál. Dozvíte se od nás například, že chlévy na Vysočině teď budou vystlené řepkovou slámou. Zemědělci se připravují na nedostatek klasického obilí a obilního steliva. Kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek jsou porosty nízké a taky řídké. Reportáž k tomuto tématu vám nabídneme už za pár minut. Připravili Milan Soldán. Teď je Václav Neckář a skladba Láska má. Hezké dopoledne s námi.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Na Vysočině je místo, kde se můžete pokusit vzít do ruky štít kapitána Ameriky. Pohneme s ním my, poslouchejte naše reportáže. Podíváme se také do dílny, kde nám 18-letý tesařský mistr republiky ukáže, jak ručně opracovat trám.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jednou nebe zavolá, o tom zpíval Petr Kolář 8 minut před 10:30 v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Obilí víc zasychá, než dozrává, hlásí to zemědělci z Vysočiny. Letošní žně sice prý podle některých zemědělců začnou kvůli horkům dřív než jindy, ale výsledky neočekávají příliš dobré. Zrna nejsou dost nalitá, problém je i s výškou porostu. Farmáři se proto připravují i na nedostatek slámy.
1: No, na tom už se nic nemělo jako čím zlepšit. No, už vlastně ta voda přišla pozdě, takže tý slámy bude určitě málo. Teď je otázka, co udělají ty vysoké teploty, aby vlastně nezaschlo to málo, co zbylo, aby byl vůbec výnos zrna. No.
2: Říká mi agronom zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku František Vašák. Obilí je nízké a hrozí akutní nedostatek podestýlky. Dá se říct, že obilí zraje, ale neroste.
1: Přesně tak, no. Nebo spíš to zasychá, než zraje v téhle fázi.
2: To by znamenalo i dřívější běžně?
1: Určitě, no, mohly by být ty podstatně třeba i o 14 dní dřív.
2: Tedy hrozí nějaký nedostatek toho steliva?
1: No, ten už je daný. Ten u nás už se to nezlepší, takže steliva tady bude určitě málo. Opět ty porosty jsou řidší a nižší. Otázka je, jak to přežije tyhle ty vlny veder, jestli se to dočká vody, aby aspoň to zrno se trochu nalilo a udělalo to aspoň trochu nějaký normální výnos.
2: Obavy z nedostatku slámy mají i v jiných družstvech, například v tom v Puklicích na Jihlavsku, jak mi potvrdil tamní předseda Karel Vašourek.
3: My máme silnou živočišnou výrobu, u skotu máme všechno slaný a slámu potřebujeme i krmnou a tam mám velký obavy, že ta sláma nebude. Tak už jsem jim nasídil, že to obilí proti jiným rokům, že to musíme sít až u země, aby ty slámy bylo maximum.
2: Do stájí prý navíc zamíří i alternativní podestýlka.
3: Vždycky jsme drtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
2: A na některých místech bude i problém s krmivem. Například v Želivě letos sklidili jen polovinu sena a o třetinu méně. Je telovin než v běžných letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Dnešním dopoledním vysílání se od nás ještě dozvíte, že pivoňky nejsou jen ozdobou zahrad. Jejich voňavé okvětní lístky mohou přispestřit i domácí čaje, limonády nebo dokonce sirupy. Naučí nás to dnešní díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou, ale až za pár minut. Teď si pojďme užít skladbu Petra Reska, Moje díky patří vám.

0: schodech i v tomhle tropickém počasí jsme šli se zpěvákem Richardem Millerem. Teď si dáme babské rady na téma pivoňky.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V Chotěboři se po dlouhých 40 letech vrátí do ulic městská hromadná doprava. A řidiči v Pelhřimově si na nový a vytoužený obchvat budou muset ještě počkat. Ukážeme vám také regionální potravinu kraje Vysočina, která sbírá ceny i tisíce zhlédnutí na našich platformách. To nejlepší z našeho webu i sociálních sítí už za chvíli společně s webeditorem Vítem Hrdličkou.

0: Jana Kryštof, do nebe se propadám v 10 hodin 47 minut, návrat autobusů do městských ulic, zpoždění miliardové stavby, oceněná potravina z Vysočiny i návod na bezpečné léto. Co je nového na našem webu a taky sociálních sítích, to nám do studia přišel říct náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: Víte, začneme jednou velkou dopravní akcí. V Chotěboři se po více než 40 letech rozjela městská hromadná doprava. Proč se k ní město vrací?
1: Pamětníci si ještě vzpomínají na 80. léta, kdy tam autobusy běžně křižovaly ulice. Od srpna se to vrátí. Město vytyčilo jednu velkou linku, která bude mít 18 zastávek. Starosta Ondřej Kozub si od toho slibuje hlavně pomoc seniorům a dětem, protože autobus spojí většinu důležitých míst. Kudy linka povede, se můžete dozvědět na našem webu i Facebooku.
0: No a zatímco v Chotěboři se těší na novou linku, tak v Pelhřimově je ta atmosféra poněkud jiná. Na nejrušnější křižovatce směrem na Humpolec projede denně až 20 000 aut a slibovaný obchvat, který měl začít růst už teď v červnu, má zpoždění. Proč?
1: Bohužel tam, kde už se měli do země zakusovat bagry, je zatím ticho. Podle ředitelství silnic a dálnic nabrala tahle obří stavba za 1,25 miliardy korun zhruba 3měsíční zpoždění. Mluvčí ředitelství Jan Riedl nám potvrdil, že je potřeba dotáhnout poslední složité výkupy pozemků a přeložky sítí. Pod příspěvkem na našich sociálních sítích lidé řeší, zda ředitelství silnic a dálnic mělo dostat stavební povolení bez dokončeného výkupu pozemků. Doporučuji se tak na příspěvek a diskuzi podívat.
0: Na našich sociálních sítích má úspěch příspěvek o vepřové pleci z Českého dvora, který vidělo už přes 30 000 lidí. Tohle maso totiž získalo ocenění regionální potravina.
1: Přesně tak. V tomto případě není regionální název jen na etiketě. Všechno se totiž odehrává na Vysočině v okruhu pár desítek kilometrů. Ze Žďáru pocházejí selata, krmí se obilovinami z našich polí a zpracování probíhá na jatkách kousek od Havlíčkova Brodu. Pokud vás zajímají příběhy z firmy, která začínala v katastrofálním stavu, tak článek na vás čeká na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Venku panují tropické teploty a pro lidské tělo je to obrovská zátěž. Najdeme na našem webu nebo sociálních sítích i nějaký návod, jak tyhle dny ve zdraví přečkat?
1: Určitě ano. V novém vydání našeho seriálu Minuta pro zdraví jsme si posvítili na to, jaká jsou rizika při přípravě jídel v horku. Připomněli jsme pravidla pro opalování nebo jak dodržovat pitný režim. Společně s tím na našem Facebooku i Instagramu najdete video s lékařkou Kateřinou Cajdhamlovou, která nám poradila, jak správně schladit organismus.
0: No a my si o tom, jak na sebe dávat pozor během letních prázdnin, budeme povídat i s osobou, řekla bych, nejpovolanější, a to primářem oblastního střediska zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, panem doktorem Michalem Pačiskou, kterého přivítáme už po 11. hodině. Teď ale děkujeme web editorovi Vítovi Hrdličkovi a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Brně zasahují hasiči u požáru domova pro seniory. Slámy bude málo, zemědělci chtějí stlát i řepkou. U Podolska na Orlické přehradě platí zákaz koupání. Dopoledne nás čeká jasné, později se objeví déšť a bouřky. Teplotní maxima do 36 stupňů. Jsou tu pravidelné zprávy a Adéla Zachová. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodny, kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů, platil tam druhý stupeň požárního poplachu. Teď už část záchranných složek odjela. Porosty obilí jsou letos kvůli vedrům a nedostatku srážek na některých místech nízké a řídké. Podle zemědělců jsou ohrožené nejenom výnosy zrna, ale očekávají také nedostatek slámy. Například zemědělské družstvo v Puklicích bude letos sést na nejkratší možné strniště a zvažuje použití méně hodnotné podestýlky pro hospodářská zvířata, vysvětluje předseda Karel Vašourek.
2: Vždycky jsme zrtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
0: Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z pěti pak platí na domanínském rybníku u Nového Města na Moravě nebo stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí. Jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. Oslavy 250. výročí amerického dne nezávislosti provázely v Bruselu protesty obyvatel a ekologických organizací. Kvůli velkolepé soukromé akci jen pro zvané se v neděli pro veřejnost uzavřel jeden z největších bruselských parků Saint-Cantenair. Oslav se zúčastnila také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
3: Na pořádání akce americké velvyslanectví v Bruselu vybralo přes 3 miliony eur ze soukromých darů. Pozvání dostalo 7 tisíc hostů. Místní občanské organizace v Bruselu ovšem protestovaly proti uzavření parku v době největších veder. Proti akci se vymezily také ekologické organizace, včetně Greenpeace. Aktivisté v historickém centru Bruselu na náměstí Grand Place rozvinuli v neděli transparent o velikosti 600 metrů čtverečních, odsuzující konání amerických oslav, které podle nich slouží k propagaci politiky šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo, a to díky třem výhrám ze čtyř utkání. V duelu o bronz v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg porazil Azerbajdžánce Gamžat Kanova. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro následující týdny.
4: Chci startovat na co nejméně turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou. Počasí.
0: Jihlava nebo Dukovany hlásí 30 stupňů, počátky 31. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, odpoledne a k večeru přibude oblačnosti a můžeme očekávat i bouřky se silnými přívalovými srážkami a kroupami. Povane slabý proměnlivý vítr, teploty se vyšplhají na 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor na dálnici D1 na 117. kilometru ve směru na Prahu. V odstavném pruhu leží pneumatika. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne, máme 5 minut po 11. hodině. Prázdniny jsou časem odpočinku, cestování i dobrodružství. Jenže právě během letních měsíců záchranáři vyráží k největšímu počtu úrazů u vody, na kole, v horách i na zahradách. Mnohým z nich přitom šlo jednoduše předejít. Co jsou nejčastější chyby, které děláme? Jak správně reagovat v krizové situaci a co bychom měli vědět ještě dřív, než vyrazíme na dovolenou? Tak to nám přiblíží host dobrého dopoledne. Tím je dnes primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, pan doktor Michal Pačiska. Krásné dopoledne.
6: Krásné dopoledne i vám.
5: Tak zůstávejte s námi, protože se rozbíjíte spoustu zajímavých a cenných informací.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska. Michale, dovolím si hned první otázku. Kdybys měl možnost zastavit celé Česko, řekněme na 2 minuty, a říct lidem jednu jedinou věc před začátkem prázdnin, co by to bylo?
2: Řekl bych jim, nenechte si prázdniny zkazit vteřinou nepozornosti. Většinou vteřina nepozornosti stačí k tomu, aby se stalo něco, co nám prázdniny udělá opravdu nezapomenutelným zážitkem, bohužel s negativní konotací.
1: Když jsme u toho, zažil si někdy letní výjezd, na který nedokážeš zapomenout ani po letech? A co se případně tehdy stalo?
2: Těch výjezdů je samozřejmě celá řada a nechci úplně hovořit konkrétně, ale klasicky děti. Úrazy dětí, pády do vody, tonutí, různé úrazy na kole, třeba dopravní úrazy, skoky do neznámé vody, prostě těch věcí by byla celá řada.
1: Jsou nějaké typy nehod, u kterých si pokaždé například řeknete, tohle vůbec nemuselo dopadnout takhle špatně, vy zdravotníci?
2: Určitě. Klasicky je to většinou věc, kdy se sejde několik okolností, voda, alkohol, rychlost, chybějící vybavení helma nebo přecenění sil. Prostě podcenění té dané situace jako takové nám může udělat prostě velké problémy.
1: Když zůstaneme u té vody, když přijdete k tonoucímu, o čem rozhodují první minuty? Co se vlastně v tom těle člověka děje?
2: V tom těle prostě chybí kyslík. To je to, co je vlastně zásadní a my vidíme to, že prostě ten pacient nebo ten člověk, který když už je nalezen a vytažen, tak už je z půlky vyhráno. Začnete umělé dýchání a už ten kyslík do toho těla dodáváte. Ten problém většinou vzniká v okamžiku, že to tonutí není jak ve filmech, je to prostě nenápadné. To znamená, toho pacienta nemusí nikdo si všimnout. Kor třeba v rybníku nebo někde, kde je zhoršená viditelnost, ale stává se to i v bazénech, kdy prostě může člověk utonout v plném bazénu lidí a prostě se ho nikdo nevšimne, protože ten člověk nemá kyslík, nekřičí, neplácá se prostě, jenom prostě leží pod vodou.
1: Jaká je vlastně taková rada, když se mi najednou stane, že zjistím, že už na to nemám, co mám dělat, aby mi někdo pomohl?
2: Těžká rada. Pokud mám ještě síly, zkusím si zavolat o pomoc, zkusím to nějakým způsobem vydržet a nejlépe, když jedu do nějak, nebo plavu v nějaké vodě, kde to neznám, je tam velká hloubka nebo tak, existují bojky, kde třeba na hladině vidět a ta bojka vlastně se mnou pevně spojená nějakým lankem, takže tak. A nebo preventivně neplavat sám, mít nějakou třeba bojku u sebe, které se můžu i chytit nebo něco takového.
1: Proč je mnohem nebezpečnější ten zmiňovaný rybník než bazén, protože si myslím, že řada lidí si to myslí obráceně, že většinou je vnímán veřejností ten bazén jako velké riziko.
2: No u toho bazénu dost často je velká koncentrace lidí, to znamená, tam hrozí to, že někdo někoho někam strčí, třeba nějaké dítě, třeba nějakým pohybem, ani si toho nemusí všimnout. Ale u toho bazénu většinou dobře vidět. To znamená, když vidím nějakého člověka na dně bazénu, tak ho vidím a dokážu ho rychle vytáhnout, když si toho teda samozřejmě všimnu. U toho rybníku prostě někdo plave na hladině a pak najednou tam není a nikdo si toho nemusí všimnout, tam může trvat velmi dlouhou dobu, než za prvé ho najdem a než samozřejmě ho vytáhnu.
1: Jaká je ta, řekněme, největší hloupost, kterou si u vody zažil? Je něco takového, co se lidem podařilo?
2: Podcenění nebezpečí, klasika. Spuštění dítěte z očí. Zažil jsem situaci, kdy maminka nebo babička, teď nevím přesně, spustila 3letého synka na pár minut z očí a pak ho několik minut hledali a našli ho v zahradním bazénku. Utonulého naštěstí se ho podařilo zachránit, reagovali výborně, jak oni poslouchali pokyny a tak dále, tak vlastně potom je ten integrovaný záchranný systém. Chlapec to přežil bez nějakých závažných následků, proto to říkám, je to historka s dobrým koncem, je potřeba takovýhle, ale ne, vždycky to takhle dobře dopadne.
1: Dnešním hostem dobrého dopoledne je primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska. Před pár minutami jsme hovořili o tom, na co si dát pozor u vody. Teď ale vyrazíme na kola. Když se podíváš na cyklistu už z dálky, poznáš, že si koleduje o malér a případně podle čeho?
2: No, u toho cyklisty to někdy může být zcela očividný. Cyklista bez helmy, cyklista jedoucí třeba z nějaké restaurace posílen alkoholem, to znamená vrávoravá chůze, natož potom jízda na kole. Takový lidé by měli to kolo spíš používat jako oporu, než jako dopravní prostředek. Samozřejmě pokud má v telefon v ruce, sluchátka a tak dále, prostě je to podcenění té rizikovosti toho sportu.
1: Když nebo přijedete častěji k lidem, kteří právě jeli, dejme tomu, příliš rychle, nebo k těm, kteří na chviličku ztratili pozornost?
2: No, často je to kombinace. Rychlost, nepozornost. Většinou to bývá ta nepozornost, přehlédnutí čehokoliv, přehlédnutí vozidla, přehlédnutí chodce, přehlédnutí překážky, jakékoliv, stává se to. Když se k tomu přidá ta rychlost, nějaký nevhodný terén, štěrk, obrubník nebo auto z vedlejší silnice, prostě ty následky jsou daleko tvrdší.
1: Jak moc změnila práci záchranářů elektrokola?
2: No, elektrokola, tam je trošku problém, protože se nám vlastně do téhleté skupiny dopravních úrazů cyklistů dostávají lidé, kteří dřív na tom kole moc nejezdili, protože na to fyzicky neměli. A to elektrokolo vám přidá fyzickou sílu, ale nepřidá vám obratnost, zkušenost, nepřidá vám reflexy a tak dále. Dost často je tam i podcenění toho nebezpečí a nemůžeme mluvit jenom o kolech, ale i třeba o těch elektrokoloběžkách, jo, protože i ta elektrokoloběžka, jo, je to prostě koloběžka, to znamená jakoby pro děti, ale jede to prostě spoustu kilometrů v hodině a dost lidí na tom jezdí bez helmy, nebezpečně, v provozu, mezi autama a tak dál. Takže těch úrazů samozřejmě přibývá.
1: Proč pořád zapomínáme na to vzít si tu helmu, i když všude slyšíme, jak moc nám to může v případě nějakého úrazu pomoci?
2: No, klasika, jak jsme se bavili v prvním vstupu, vlastně ta věta podcenění vlastně těch podcenění těch bezpečnostních prvků a podcenění té situace jako takové. Teď přece já jedu jenom kousek.
1: Jo,
2: jedu jenom za roh, jedu jenom na chvilku, takže helmu nepotřebuju, teď jsem přece dospělej, teď vím, umím jezdit přece na kole, umím jezdit na koloběžce, notabene není povinná ta helma, je povinná pro děti, ale měli bychom si jako rodiče uvědomit, že my vyučujeme děti příkladem, to znamená, já jsem poslední roky nikdy nevyjel bez helmy, protože chci dát dětem dobrý příklad v tom, že prostě helma je nutná a vozit se musí.
1: Za pár minut se zaměříme i na tropické teploty, které v těchto dnech panují, a povíme si, na co dávat pozor.

0: Evy Dvořákové.
1: I na Vysočině v těchto dnech panují tropické teploty a proto se jim teď budeme věnovat s primářem zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michalem Pačiskou. Co vůbec udělá takové 40-stupňové vedro s lidským tělem? Co se děje uvnitř toho organismu?
2: Já bych řekl, že hodně. Je to prostě fungování na vyšší výkon. To tělo potřebuje intenzivněji chladit a člověk se potí, ztrácí vodu, ztrácí minerály. Cítíme to sami na sobě všichni. Jsme takový oťáplí, nemáme ty reflexy takový, jaký máme mít. Objevily se různý únavy, bolesti hlavy a tak dále. A pak samozřejmě z naší strany podcenění té situace a nedoplňování těch tekutin, protože to je dost často velký problém a základní příčina našich různých obtíží.
1: Kdo tě ve vedrech jako profíka a záchranáře překvapuje nejvíc? Jsou to mladí sportovci nebo seniori?
2: Ani mě to tolik nepřekvapuje, protože to je trend nebo věc, se kterou se setkáváme často, jsou to seniori samozřejmě. Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém, seniori většinou ztrácí pocit žízně, to neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést. To znamená, je potřeba opravdu na ně dbát a opravdu se jim věnovat, protože velice často se teďka, zvlášť v posledních horkých dnech, vyjíždí k seniorům, kteří právě podcenili situaci nebo si ji úplně neuvědomili.
1: Je třeba dobré během toho léta, ty už si to lehce naznačoval, opravdu dbát na to, abychom doplňovali ty minerály, třeba nejenom dodržovali ten pitný režim.
2: Samozřejmě voda je základ a při klasickém jídle, když člověk dostatečně jí, pije pestrou vyváženou stravu, tak ty minerály se doplňují sami jako takový. Ale v okamžiku, když se extrémně potí, tak samozřejmě nějaké minerály, nějaké jontové nápoje nejsou žádný problém, naopak. Ale zase nic se nemá přehánět, všechno má být nějakou střídmostí a u té vody je to hlavně množství, objem té vody, protože dost lidí podceňuje množství vody, které by mělo vlastně přijímat.
1: V těch tropických dnech, jak už jsme o tom hovořili, jsou tou rizikovou skupinou seniori. Ale pojďme se teď zaměřit na tu situaci, kterou podle mě o víkendu zažíval úplně každý z nás. No, ty se tam díváš, protože víš, že jsem se spálila, tak hned vysvětlím, protože ono to s tím souvisí. Když člověk se opravdu spálí u vody, leží na tom sluníčku poctivě a potom se jde vykoupat, to rozpálené tělo, ta studená voda, jaká tam může být reakce i u nás lidí kolem 40 let?
2: No, je to podobné, jak když jdete ze sauny do studeného, když jdeš ze sauny do studeného bazénku, že jo. Prostě to tělo je v nějakým stavu, je rozžhavený, pak najednou vlastně se šokově schladí a může tam dojít třeba těm podobným věcem, který třeba u rizikových osob můžou vyvolat třeba až srdeční selhání, protože najednou to tělo nárazově pracuje, to srdce pracuje proti zvýšenému odporu toho těla, ty cévy najednou z toho roztaženého horka se vlastně stáhnou, to srdce začne se výrazně zatěžovat a může dojít až k zástavě toho srdce. To znamená, ten člověk nejenom, když celý den ležíš u té vody, ale když třeba přijedeš uřícená na tom kole, je to věc, která už je standardně dlouhodobě popisovaná, já si na to pamatuju z dětství, z knížek Jaroslava Fuglara, takže je potřeba, aby člověk se v klidu vydýchal, trošku sklidnil to srdíčko, protože jednak pracovalo proti té jízdě na kole nebo nějaké podobné. Potřebuje se sklidnit, aby mělo dost síly na to, aby pracovalo proti té zvýšené námaze při tom šokovém schlazení toho těla.
1: Pomůže třeba taková lehká sprcha, než jdeme do té studené vody?
2: Pomoc to může. Zase nastartuje už nějaký procesy na tom srdci, to tělo se neschladí takovým šokem, takže ano, pomoc to může.
1: My si dáme písničku, hned potom se vrhneme na další téma, a to turistiku.

0: Oli Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačeská. Teď se zaměříme na turistiku. Kolikrát za léto vyjíždíte za lidmi, kteří si prostě mysleli, že to nějak dojdou?
2: Nedokážeme říct úplně přesné číslo, nevíme, jakoby jak to měli v té hlavě poskládaný ti lidé. Dost často je to vlastně situace, kdy ten člověk vlastně vyrazí na nějaký pochod nebo na nějaký výlet, ne úplně dobře se třeba připraví, vyrazí pozdě večer nebo odpoledne a podcení čas, který je potřeba tomu výletu věnovat. Vyrazí bez vody, bez nějaký sušenky nebo nějaký podpory, očekává, že třeba tam bude nějaký kiosek a nakonec kiosek je zavřený a vlastně nemá nic takového. Nemá telefon, který je nabitý, to znamená zavolá třeba později, protože než někoho potká, nebo vyrazí v nevhodných botách, to prostě se stává, ale přesný čísla ti nedokážu teďka říct.
1: To nevadí, to vůbec nevadí. Jak poznáte po telefonu, že volající svou situaci podceňuje?
2: No, pokud to ten volající podcení, tak většinou poznáme podle toho, že zavolá až moc pozdě, kdy už ten stav dlouhou dobu trvá, není dobrý a většinou to bývá, a to nemyslím jenom u turistiky, ale obecně, dlouho si myslí, že to nějak dopadne, že to nějak dojde, že mu nic moc jakoby není, že to je vlastně dobrý, že se mu jenom tak trochu motá hlava, že to asi dojde. A pak dost často volá, až když ta situace je daleko horší, než kdyby zavolal hned.
1: Co je vám v těch okamžicích, kdy se opravdu někde v lese, dejme tomu, ztratí nějaký turista, co je vám záchranářům největší oporou? Protože si dovedu představit, že když je člověk mezi samýma smrkama, kolem nikde nic, tak vám vlastně ani nemůže říct, co je poblíž, protože kolem poblíž nic není.
2: No, musíme toho člověka samozřejmě najít co nejrychleji, aby se mu dostalo co nejrychleji pomoci. Na to už dlouhý roky existuje výborná aplikace záchranka, kterou by si každý turista měl nainstalovat do telefonu, která současně s telefonem na tu záchranku pošle i SMS-kou vlastně GPS polohu s přesností opravdu na metry. Takže když vás potom hledáme dlouhou dobu v terénu, když nám řeknete, jo, jsme tady někde mezi nějakýma dvěma vesnicema, je to těžký, když vás vidíme přímo na té GPS-ce, tak se k vám dokážeme dostat velmi rychle a můžeme vám rychle pomoct. Pak samozřejmě jsou určitý záchytný body, klasicky na silnicích to jsou čísla dopravních přejezdů, nebo třeba v přírodě můžou být takzvaný rescue pointy, to znamená takový žlutý cedulky, kde je číslo toho rescue pointu, který vás dokáže lokalizovat, my je zase máme v databázi. A takových pomůcek je spousta, nejlepší je prostě klasické sdílení té GPS polohy, protože tak vás opravdu najdeme perfektně hned.
1: Když se teď zaměříme na děti a léto, přímo jenom na tuhle skupinu, který ten dětský úraz tebe jako záchranáře zamrzí asi úplně nejvíc, protože víš, že stačilo opravdu málo a dalo se tomu předejít.
2: Ty dětské úrazy se dějou v úplně obyčejných situacích, kdy prostě jsme jenom podcenili dohled nad tím dítětem, to znamená klasicky dítě u vody, bez toho, aniž by se mu někdo věnoval, prostě může zakopnout nebo obecně jenom přecení své síly, my bychom ho měli mít na přímý dohled, vidět ho pořád, celou dobu. Dítě bez helmy, kdy prostě ty rodiče úplně neplní tu funkci toho zabezpečovače, dejme tomu, a nechají to dítě jet třeba na kole nebo na koloběžce bez helmy. Dítě u grilu, u sekačky, jo, nechá si pohladit cizí zvíře nebo něco takového. Prostě podcenění té situace jako takové, prostě to nás nejvíc mrzí, protože to nemuselo vzniknout.
1: Co by rodiče měli udělat třeba klidně ještě dnes, než opravdu ve velkém začnou ty letní prázdniny?
2: Měli by si vždycky zhodnotit vlastně tu situaci jako takovou. Doma, když to dítě vypustí na zahradu, měli by si to nejdřív projít kriticky s očima tomu dítěte, to znamená zkontrolovat a uvědomit si všechna ta rizika, která tam jsou. Zkontrolovat přístupnost vody, nějaký hlubší vody, to znamená zavřený bazén nebo tak. Uložení třeba různé chemie, bazénové chemie, postříků, čistících prostředků, uložení léků mimo dosah dětí. Zkontrolování, jestli tam není otevřený oheň, jestli tam třeba někde nehoří oheň, není zapnutá sekačka nějaká automatická, není tam otevřená bránka třeba nebo něco takového. Zkontrolovat si, že mám helmy, autosedačky předtím, než vyjedu autem nebo vyjedu s dítětem na kole a dát tomu dítěti jasná pravidla. Prostě úplně jednoduchá, není potřeba hodinová přednáška, ale prostě jednoduše vést tomu, aby k vodě nechodili sami, aby si vždycky brali tu helmu a aby se nehráli s ohněm, protože to není hračka, je to výrazný zdroj nebezpečí.
1: K létu patří taky práce na zahradě a nebo velmi oblíbené grilování. I na tyhle aktivity se dnes v dopoledním rozhovoru zaměříme. Hostem našeho vysílání je primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska.

0: Adély Dvořákové.
1: Hostem pondělního dobrého dopoledne je primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska. My se dostáváme k dalším aktivitám, které k létu neodmyslitelně patří, ale zeptám se jinak, která domácí činnost je podle statistik nejnebezpečnější, když to tak řeknu, než si možná lidé myslí?
2: No, klasicky se nabízí to grilování, ale není to jenom o tom. Je to o jakékoliv práci na zahradě, kdy si nedáváme pozor a necháme třeba nějaké vybavení, necháváme někde volně upřený žebříky, sekačky, nejlépe robotické, že jo, a různé pily, cirkulárky, a nedáváme si pozor, kde máme děti, že jo, a tak dále. Ale klasicky prostě proto k tomu létu patří nejvíc asi to grilování, ten oheň.
1: Je něco, co bys po zkušenostech ze záchranky, které máš, už doma nikdy neudělal?
2: Říkal jsem to opakovaně, nejvíc bych hlídal ty děti a naučil bych je co nejdřív plavat. Protože ta voda v domácnosti, bazény, které jsou třeba zapuštěny úplně v zemi, tak to je prostě nebezpečí, zvlášť pro ty malé děti, a tam opravdu je to o vteřinách, minutách. Není to o tom, že to počká, to dítě prostě se může utopit během pár minut.
1: Velice důležitá v tomhle ohledu je první pomoc. Tak když to otočím, co tebe při příjezdu na místo nejvíc dokáže potěšit?
2: Nejvíc mě potěší, když jsou ti svědkové, ti volající, prostě aktivní. Snaží se pomoct a nebojí se. Zavolají tu 155, řeknou té dispečerce, kde jsou, poslouchají, co jim ten dispečer říká, a jednají podle toho. Jo, a nebojí se, že to je největší problém, prostě dost často se ti volající bojí pomoci, aby něco nepokazili. Většinou nemůžete už víc pokazit a jakákoliv pomoc tomu člověku může opravdu zachránit život. A na druhé straně té linky je dispečer, který není jenom nějaký přebírač hovoru, ale je to odborník, zdravotník, který přesně ví, co máte v té dané chvíli dělat.
1: Je přeci jenom nějaký omyl, který vídáš při té první pomoci pořád dokola?
2: Ano. Ty lidé se bojí. Bojí se, aby něco nepokazili, to znamená, nedělají nic a myslí, že zavoláním 155 je to důležitá věc, ale tím to nekončí a my opravdu velice oceníme součinnost těch volajících a opravdu to, když dělají. Paradoxně, nejméně se bojí děti. Dneska, jak jsou ty různý školní aktivity, první pomoc do škol, je to jak pro základní školy, tak pro střední školy, tak ty děti vlastně v rámci té první pomoci jsou mnohdy často vzdělanější než ty rodiče. A nemají ten ostych z toho, že by něco pokazili, nebojí se a pomáhají nám. Jenom někdy nemají úplně ty fyzické dispozice, aby třeba zachránili nebo docházeli efektivně provádět srdeční masáž u dospělého. Na to asi nemůžeme od, já nevím, 7-8letého dítěte chtít, aby to zvládlo dobře, ale může výrazně pomoct a minimálně se nebojí zavolat. To znamená, nám tohle to strašně pomáhá a je to strašně potěšující.
1: Takže se děje, že opravdu volají děti?
2: Ano, volají děti a jsou velice šikovní mnohdy.
1: No, řekni nám upřímně v samotném závěru, protože čas je neúprostný. Čeho se ty jako záchranář právě v období léta, letních prázdnin bojíš nejvíc?
2: Nejvíce bojím kombinací alkoholu, vody, rychlosti, vedra a pocitu nesmrtelnosti, který někteří pacienti mají. A bojím se toho, že když přijedem, tak už nebudeme moct pomoci. Dost často to je jedna taková drobná chyba v úsudku může způsobit velkou rodinnou tragédii a dá se jí dost často předejít. Nejde to vždycky, ale dost často se dá. To znamená, radši bych byl, kdyby se každý předtím, než jde nějakou

0: a pomáhejte, jak budete moci, jak je to ve vašich silách. Chtěl bych jenom takový, jestli můžu, takový krátký
1: určitě,
0: poselství.
1: 100%.
0: Prázdniny jsou období radosti, takže měli bychom se z prázdniny radovat a ne sbírat negativní zkušenosti s výjezdama záchranky, respektive s těma stavama, které ty výjezdy vyžadují.
1: Já moc děkuju za to, že dnešním hostem Dobrého dopoledne byl primář zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Michal Pačiska, který dneska navíc má narozeniny, takže v samotném závěru přeji jen a jen to nejlepší a ať se mu všechno daří přesně podle jeho představ. Děkujeme moc a přejeme krásný den. Naslyšenou.
0: Taky naslyšenou a já děkuju moc.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení. Sucho urychlilo žně na Třebíčsku, zemědělci ale očekávají nízké výnosy. Začíná tenisový Wimbledon, bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat kolem 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou také padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Žně na Třebíčsku leto začínají dřív než obvykle. Vysoké teploty a nedostatek vláhy způsobily, že obilí často nedozdrává, ale usychá. Očekávaná úroda a výnosy budou proto nižší, jak vysvětluje předseda Třebíčské agrární komory Bohumír Hutař.
2: Srážky v druhé polovině května a začátkem června nám to trošičku spravili. Vypadalo to zajímavě, natáhly se kvasy, ale teď to zasychá, takže i ty výnosy tomu odpovídají. Jsou teda výrazně nižší než jiné roky.
1: Spojené státy a Irán se shodli na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha s odvoláním na vysokého představitele americké administrativy, to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv.
0: Sport.
1: V Londýně začíná nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. Jako první v zahajovacích zápasech Darja Viďmanová v souboji s Američankou Beglovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s krajem zmíněné favoritky Tienem. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburku a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
3: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
1: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu také Nikola Bartuňková, která se utká s Američankou Stincovou. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s domácí Klukmanovou a Kateřinu Siňakovou zápas proti Číňance Cheng.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 32 stupňů, v Libici nad Doubravou 33. Bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 34 stupňů. Foukat má mírný jižní, postupně severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Spozorněte na silnici 19 v Bystřici nad Prnštejnem. Kvůli opravám se tam jezdí ve sníženém počtu jízdních pruhů a pozor dávejte na silnici u Moraveckých Pavlovic na Žďársku. Došlo tam k nehodě nákladního auta, které havarovalo do příkopu a na silnici je rozsypaný náklad.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdarec jak palec, zdraví ráz, Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99, udělejte někomu radost, pogratulujte, pošlete jeho oblíbenou písničku. Taky můžete poslat SMSku na jiné číslo 90 011 04 a začnete slovom píseň. Jo? Píseň, mezera a pak krátkou zprávu. Pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte na to, pojďte rozdávat radost.
0: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: letě taky máte ten pocit, že jsme v neustálém oku velkého bratra? Vám musím říct, jo, dnes jsem výjimečně kupoval dvě nealka piva, jo. Do 5 minut mi volala banka, jestli nedošlo ke zneužití karty.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: A na telefonu čeká Božinka z Předína. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Co to
2: tak
0: bude?
2: Tak já bych chtěla, dneska mají svátek Pavel je. Tak bych chtěla, máme syna Pavla a vnuka Pavla, tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přeje celá naše rodina. A dneska má taky krásný narozeniny, František přines domů střeště. Tak Františku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, který moc potřebuješ a to ti přeju já s Pepem a taky celá rodina. A posílám tady tu písničku tobě a všem regionákům a posluchačům toho skvělého rádia.
0: No a jelikož si vybrala moc pěknou písničku, tak já si jaky přiřeju polívčičku a pošlu tuhle písničku taky Pavlovi Pášovi k jeho svátku a Pavlovi Kerbrovi. A dneska má taky Petr, tak všem Petrům.
2: Jo, taky Petr, všem Petrům a všem Pavlům, který známe a neznáme, viď?
0: Ano, přesně tak.
2: A říkal jsi taky, že budete mít nějaký festival, jenže my nepojedeme, no.
0: Ježkovi oči, no, vidíš to.
2: Protože my jdeme 1. srpna na svatbu.
0: Vy se budete brát?
2: Ne.
0: S Pepou?
2: Jo, možná pod krk, ale to vnučka Julie se bude vdávat.
0: No tak přeju, ať vám to všechno vyjde.
2: No. A
0: to nevadí, potkáme se jindy.
2: Jinda, to víš, že jo.
0: Jinda, přesně.
2: Jo.
0: Tak jo, je tady písnička a pěkný den ti přeji.
2: Pěkně se měj, ahoj.
0: Ahoj.

0: Byl jsem darovat krev a můžu vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel. Třeba, čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Na vaše přání, já mám tady další přáníčko a to bude mít Ilonka z Havlíčkova Brodu. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače a přála bych si písničku pro všechny Petry a Pavly. Můj manžel je Petr, takže písničku od Hany Zagorový. Hezký den.
2: Je to tam. Ahoj, léto, pošli mu pusu, ne?
3: Pošlu, jasně, že posílám pusu.
2: Hlasitou.
3: Díky, ahoj.
2: Čau.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, už tady mám další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jahody mražený pro vnučku Elišku a Aničku. Jsou u mě na prázdninách. Děkuji, babička Štefka.

0: Stromeček s babičkou leží v posteli a děda říká: Boženko, já se bojím. Na stole leží krabička s nábojema a papír se zkazem v arabštině. Dědo, ty seš ale vůl, to jsou čípky a recept od doktora.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď mi tady píše Pavel. Pavle, všechno nejlepší k svátku a ptá se: Jardo, co to je za ten festival, jak o něm mluvila Boženka? Tak je to 1. srpna, je to tady v Henčově u Jihlavy, tam jak je letiště, ale není to na letišti, je to přímo v Henčově na hřišti. No a kdo tam bude? No tak tam bude třeba Karel Kahovec, Viktor Sodoma. Já tam budu hrát s divnou partou od Činkýřky přes Tři pípy až po Kulatou. No a bude tam třeba kapela Oči, kapela Great a pozor, bude tam taky jihlavská velice známá hiphopová kapela Pio Squad. Takže je to takový opravdu pestrý program, tak přijďte a už je zahájen předprodej. Tak paní v černém zazní taky právě na tomhletom festivalu 1. srpna v Henčově.

0: tati, kde je Kamčatka? Já nevím, zeptej se maminky, ona včera uklízela.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: No, mám tady další přání. Jardo, prosil bych písničku od Marty Kubešové, Nechte zvoně znít. Díky moc, píše Jirka, je to tady.

0: Tuhle vás se potkal s kamarádem a ten mi říká, člověče, přepadl mě chlap. Řval peníze nebo život. No tak jsem mu říkal, hele, já jsem ženatej. Jaký peníze? Jaký život? No a pak jsme v obětí dlouho plakali.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Přesně tak, na vaše přání a na telefonu už čeká Pavel. Tak Pavle, všechno nejlepší k svátku.
2: Děkuju moc, hezký den přeju. Směl jsem se vtipu moc krásný, takže se povedl. Takže k svátku moc, k přání děkuju a domluvali jsme se na písničce od Eda Sheerana Perfect a zahráli bychom to Jitce, je na cestě domů z práce a hlavně bychom to zahráli všem nositelům vlastně jménem Pavel a Petr, který máme dneska svátek.
0: Přesně tak. Posílám na všechny strany a přeju ti pěkný den a hezky toho slav.
2: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: takřka budoucnost. Tak podívejte se, vidím luxusní vilu, sportovní vůz, jo, bazén a krásnou mladou ženu. No. No a vidím také vás, stojíte tam, jo, a čumíte na to dírou v plotě.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a to bude mít Petr. Petře, všechno nejlepší k svátku.
3: To bude mít Pavel, pane Jardo, Pavel. To nevadí. Tady je Pavel z Havíčka Brodu.
2: No tak Petr, no. Pavle, všechno nejlepší k svátku.
3: Ano, děkuji vám, pane Jardo, děkuji. Nic se neděje, v pohodě. No, takže my jsme tady dneska na Vehrádce u Cihláře, mám tady kamaráda Petra a takový ještě různé přítelkyně a kamarádky.
2: Panečku.
3: A takže bych se touto cestou prosil zahrát pro mě a pro Petru písničku od Václava Neckáře Stín katedrál. No a přejeme si tobě a kamarádovi a i těm našim známým do dalších let hodně štěstí, zdraví, pohody, ať se nám tady tak nějak dobře na té zahrádce prožívá ty duchocovská léta.
2: Tak,
3: děkuji
2: krásný.
3: Vám, pane Jardo, za zahrání.
2: Máte pitný režim, prosím vás, to je důležitý při tom vedru.
3: Pitný režim máme, máme tady perlivou vodu, máme tady dobré pivečko, pěnící, máme tady nějakou trošku kořaličku, no. 40% a vejš, takže dobrý. Ledovou kávu máme, takže nemá to chybu.
2: To nemá dobrý. Chybu, to bude mejdlo.
3: No, ne, v pohodě, musíme se trošku šetřit taky, víte co, to je jen tak v pořádku. Decentně,
2: přesně tak to má být. Posílám písničku a přeju vám krásný den.
3: Děkuji, pane Jardo, mějte se, na shledanou.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: A na telefonu už čeká Petr Střebíče. Petře, všechno nejlepší. Trefil jsem to.
5: Dobrý, děkuju. Já bych chtěl na zahrát svátku všem Petrům a písničku od Karla Gota, chtěl bych být stále mát.
4: No tak posílám. Petře, už slavíte?
5: Tak děkuju, nazdanou.
4: Už slavíte? Asi už jo.

0: kanceláře a ptá se, prosím vás, kolik si účtujete za své služby? No dívejte, mám taxu 1000 korun za 3 zodpovězené otázky. No a není to příliš vysoká cena? Ano, je. A jak zní vaše třetí otázka?
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: nádražáci jsme družní, tak jsme se vždycky sešli okolo stolu a vždycky s tím někdo začal, Lojzíku, dej nám sem 5 rumů a zase druhý, třetí, čtvrtý, Lojzík potom povídá, víte co, tady máte celou fašku, nalévejte si sami, kdo se má pořád běhat za váma, no, že to potom byly dostihy na válka, vůbec dostat se domů, tak nějak rozumně, jo, to bylo, no, to se na to vzpomínám, no.
1: A ty
0: že
1: si
0: to tak
1: o tom bylo. Potom složil krásnou básničku, kterou já jsem zhudebnil, je to tak?
0: No, taky, no, já už jsem to měl v hlavě nějaký čas a takže to jsem rád, no, já se pokouším zase ještě něco vymyslet, jak mi to nejde, no.
1: Hele, co kdybychom jí dali, tu písničku?
0: No, tak jo, můžeme, já zdravím teda všechny, co poslouchají a děkuju všem, co mi přáli a taky samozřejmě všem Petrům a Pavlům, co znám i neznám, přeju všechno nejlepší. Děkuji všem a naslyšenou.
1: Měj se krásně, ještě jednou všechno nejlepší a je tady písnička První runda. No a text, kdo jiný než František Střetínský.

0: Chlapi, mám pro vás takovou radu. Když se s váma začne žena hádat, jo, tak se začněte svlékat až do naha. Začne jí okamžitě bolet hlava a půjde spát.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, mám tady další přáníčko a kdo jiný to poslal s vtípkem než Jarek Střeště. Tady ten vtípek manžel čte v novinách. Hledá se muž ve věku 40 let, který v noci na opuštěných místech přepadává ženy, osahává je a ukazuje se jim. Otočí se manželka a říká, hele, myslíš, že by mi to místo dali? Tak dobrý den. Včera jste zahráli Ladovskou zimu a dnes prosím o ochlazení písničku Padá sníh, kterou v roce 78 naspíval Milan Drobný. Děkuje Jarek Střeště. No, tak bude to tak znít velice zvláštně, ale dobrá, je to tam.

já už jsem jednu slíbil.

0: Nedávno jsem potkal kamaráda a on mi říká, hele, včera jsem řekl alkoholu ne. Fakt. No a dnes jsem zjistil, že vodka je hluchá na obě uši.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Na vaše přání a mám tady další přáníčko. Jardo, prosím tě, něco pro mladší. Odmíraj jahodu. Máš?
2: Jahodu mám, jsem pěstoval. Mám zasazenou na zahrádce. Několik.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. Těch přání tady mám ještě hodně, tak některá z nich splním zítra. Teď tady mám úplně poslední přáníčko na písničku Tři kříže. Chtěl bych zahrát Hop Trop a bude to pro všechny posluchače s pozdravem Jan Sklatov. Mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. s váma Jarda Hypochondr.

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nemocnice v Havlíčkově Brodě má specialisty na léčbu karcinomu rekta. V Brně zasahují hasiči u požáru domova pro seniory. Čeští záchranáři prohledávají ve Venezuele trosky zřícené nemocnice. Bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Havlíčkobrodská nemocnice získala statut centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu konečníku. Ministerstvo zdravotnictví ho zařízení udělilo až do konce roku 2029. Nemocnice musela splnit požadavky na personální a technické vybavení i počet hospitalizovaných případů. Podle primáře chirurgického oddělení Jaroslava Bělehrádka pacientů s těmito problémy přibývá.
2: Obecně kolorektální karcinom a pak i karcinom rekta je v současné době velký problém. Počet pacientů stále narůstá díky tomu, že se i screening posunul vlastně do mladších věkových skupin. Těch pacientů s touto diagnózou stále bude přibývat.
0: Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodovny, kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí moravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů, teď už část záchranných složek odjela. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřišuje skoro 50 000 lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
3: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
4: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
3: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Do kádru třebíckých hokejistů přichází defenzivní posila z Jihlavy. Urostlý zadák Daniel Bukač pomohl Dukle ke dvěma posledním titulům v první lize. Na svém kontě má i 6 extraligových startů a vyzkoušel si také juniorské soutěže v Zámoří.
1: Počasí.
0: A v Třebíči teď mají 35 stupňů, v Přibyslavi a počátkách 32 a bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 34 stupňů, foukat má mírný jižní, postupně severní vítr, který bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte u moraveckých Pavlovic na Žďársku. Havarovalo tam nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role, to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové A užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou. Koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli.
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde. Že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
3: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku a po představení se táta narodil na tom jevišti.
2: Jako opravdu na jevišti?
3: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude. No, všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
2: Nebo přímo tady? Možná.
3: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
2: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
3: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat a tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
2: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
3: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
2: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
3: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
2: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
3: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika a velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo. Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo. Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
2: Na poušti.
3: Než v kleci někde. No.
2: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
3: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho, jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
2: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam. Při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva Kalaš, majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
1: ano,
2: jo.
1: Ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

svět poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Městské autobusy v Třebíči ode dneška pojedou i v noci. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Prezidenti Číny a Běloruska se setkali v Pekingu. Bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Teplotní maxima dosáhnou 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Lidé v Třebíči můžou dnes využít první noční spoj městské hromadné dopravy. Nová služba nebude město stát peníze navíc, protože zároveň zrušilo některé nevyužívané spoje. Zavedením noční linky reaguje hlavně na poptávku cestujících vlakem. Poslouží jim jako přípojový spoj, jak vysvětluje starosta Pavel Pacal za STAN.
2: Bude se jednat o linku číslo 91, která bude obsluhovat poslední noční vlak, který přijíždí do Třebíče, a zároveň ten první, který z Třebíče odjíždí, a lidé budou moci kdekoliv v rámci té okružní trasy, která povede napříč celým městem, na klasických zastávkách nastoupit nebo vystoupit, aby tento vlak stihli.
0: Po rekordě tropickém víkendu dorazí do Česka ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout teplotní rekordy na východě republiky. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, pokračuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
3: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
0: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a přes noc. Čínský prezident Si v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to ale popírají. Sport. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo. V duelu o bronz v kategorii nad 100 kg porazil Azerbajdžánce Gamžatkanova. Výsledek se Krpálkovi započítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro následující týdny.
4: Chci startovat na co nejméně turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuju nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou. Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 35 stupňů, v Košeticích 32. Bude převážně jasno, později polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 34 stupňů. Foukat má mírný jižní, postupně severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte na silnici u Moraveckých Pavlovic na Žďársku. Překáží tam nehoda nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové pondělní prázdninové odpoledne a věřím, že jste v pohodě, v klidu, v chladnu, chtěl bych taky říct, možná i v suchu, protože jsou místa, na kterých už spadla nějaká ta dešťová kapka, možná i kroupa. I o tom bude řeč za několik málo minut. Zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jak to je s těmi bouřkami u nás na Vysočině. Ale ještě předtím za pár minut třeba vás pozvu na léto v Radkovicích. Co to je? To si povíme. Zítra mám. To je kapela Ready Kirken a název písničky.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: Zítra.

Kapela Redekirchen dospívala ve 14 hodin 8 minut. Mám teď pro vás zajímavou pozvánku na několik následujících dnů, protože sbor dobrovolných hasičů Radkovice u Budče a obec Radkovice u Budče vás zvou na léto v Radkovicích. V rámci něj se můžete těšit na několik zajímavých filmů v letním kině. Třeba už ve čtvrtek 2. července je připravena pohádka pro děti Princezna stokrát jinak, v pátek 3. července skvělá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě, jmenuje se Pět švestek, ten film jsem viděl a mohu jen doporučit. No a v sobotu 4. července od 11 hodin sraz veteránů, velká akce v retro stylu, veteráni, dobová móda a spoustu doprovodné zábavy a dobrého jídla. Radkovice u Budče a léto v Radkovicích. No a v létě na Vysočině a všude tam, kde nás posloucháte, pokračujeme s dobrým odpolednem Českého rozhlasu Vysočina. Romantik Volta, Dana Davison a za chvíli taky Hana Zagorová a Studánka stříbrná. Žakolář přijel mikrofonu, příjemný a pohodový poslech.

se mi sníva, že zas dva cúbky mám.

0: Teploty na Vysočině jsou i dnes vysoké, atakují 35 stupňů a lidé hledají úlevu od horka, hlavně u vody. Některá koupaliště dokonce hlásí rekordní návštěvnost. Pokud se i vy chystáte někam vyrazit, tak zpozorněte. Za chvíli se společně podíváme, jak to vypadá třeba v Jihlavském akvaparku nebo u Břevnické nádrže nedaleko Chotěboře. Ale ještě předtím muzika, kapela Krištof, Tomáš Klus, společně s nimi vyrazíme na cestu. Třeba k těm koupalištím. Co říkáte?
1: Tou cestou, tím směrem,

0: A vysočinu dál sužují vysoké teploty a lidé vyhledávají místa, kde se mohou alespoň na chvíli ochladit. Velký nápor proto zažívají koupaliště i akvaparky. My jsme k vodě vyslali dvě naše reportérky. Jak to aktuálně vypadá v Jihlavském akvaparku a na přehradě u Chotěboře, to už zjišťovali naše kolegyně redaktorky Magdalena Machová a Adéla Boháčová. Začínáme v Jihlavě. Magdaleno, jak to vypadá teď na místě?
1: Hezké odpoledne. Tady v Jihlavském akvaparku je oproti víkendu trochu méně lidí, ale stále jsou tu volná místa, kde si nově příchozí návštěvníci mohou rozložit své deky a ručníky. Ve vodě teď ale aktuálně nikdo není, a to protože plavčíci zakázali vstup do bazénu kvůli blížící se bouřce. To řmění možná můžete slyšet i vy. Každopádně stávající návštěvníky to zatím neodradilo. Na trávě tu jsou převážně rodiče s dětmi nebo studenti, kteří si přišli užít první dny prázdnin. Podle Martina Málka ze služeb města Jihlavy, které se o akvapark starají, ho navštívilo o víkendu, kdy v Česku padaly ty teplotní rekordy přes 5000 lidí. A dnes to díky těm tropickým teplotám vidí podobně, a to i přes tu bouřku. Já jsem tady byla dnes už v 11 hodin dopoledne, tedy hodinu po otevření, a v tu dobu tady bylo kolem 700 návštěvníků. Teplota vody je teď aktuálně 29 stupňů, teplota vzduchu je ještě o něco vyšší, teploměr ukazuje nějakých 35 stupňů. Jihlavský vodní ráj, nebo alespoň ta venkovní část, je otevřena každý den od 10 hodin dopoledne do 8 hodin večer.
0: Tolik Jihlavský vodní ráj. Horké počasí láká lidi i k přírodním koupalištím. U Břevnické nádrže poblíž Chotěboře je i redaktorka Adéla Boháčová. Dobré odpoledne do Chotěboře.
2: Hezké odpoledne i vám. Já se právě nacházím na Břevnické přehradě u Chotěboře a když se kolem sebe rozhlédnu, tak ve vodě už skoro nikoho nevidím, jenom jeden pán, který se snaží zprovoznit svůj windsurf, ale před 10 minutami tam bylo spousta dětí, které si hrály s nafukovacím míčem. Když se půjdu projít po pláži, tak kamínky už přestávají být tak rozpálené a co se týče teploty vody, tak ta se mi zdá taková akorát a věřím, že v těchto vedrech určitě hezky ochladí. Kvalita vody z posledního měření byla výborná a dnes probíhalo další měření, tak uvidíme, jak dopadnou výsledky, které budeme vědět ve čtvrtek.
0: Já předpokládám, že ta nádrž nebo to koupaliště se vyprázdnilo ve vodě z toho důvodu, že i stejně jako v Jihlavě, tak i v Chotěboři možná se blíží nějaká bouřka nebo něco takového.
2: Ano, ano, přesně tak. Zvedá se tady vítr a lidé pomalu odcházejí.
0: Jihlavský vodní ráj a Břevnickou nádrž nedaleko Chotěboře jsme navštívili v našem dnešním vysílání. Děkuji Magdaleně Machové a Adéle Boháčové. Dámy, hezké odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jak ručně otesat trám? Na to jsme se do Frankova z Hořce zajeli zeptat studentského tesařského mistra republiky. Poslouchejte dnešní příběh z Vysočiny za pár okamžiků.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kafrom Sarah vedla. Zpívala Sarah Connor ve 14 hodin 31 minut pondělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Tesařská dílna ve Frankově z Hořci na Žďársku odchovala důstojného pokračovatele. Ostatně už teď je v rodině firmě platným pomocníkem. Radek Kolouch teprve studuje a už se pyšní několika medailemi z tesařských soutěží. Letos získal dokonce zlato.
2: Nad Hoblicí stojím s mladým tesařem Radkem Kolouchem. Teď mi řekněte, kdy jste poprvé držel sekeru v ruce?
3: Těch 8 let, možná dřív, no.
2: Byl tlak od taťky? Bylo by dobré, kdyby tady pokračoval, když už to tady je.
3: Úplně ze začátku, když jsem jako byl menší, tak mě to moc nebavilo, ale postupně mě to ani nepřišlo, že bych jim nešel pomůct, jako, takže jsem chodil automaticky hnedka, když bylo potřeba.
2: Letos skládáte učňovské zkoušky. Na jaké škole?
3: V Brně v Bosonohách. Já tam jsem na intru a vždycky si tam odpočnu.
2: Taťka volá, přijedeš dřív?
3: Jo, takhle vždycky zavolá.
2: Rozhlížím se, jsou tady velké stroje, frézy, pily. Vezmete do ruky tu sekeru ještě?
3: Když pro sebe něco, anebo když jezdíme předvádět otesávání trámů.
2: Takže zvládnete otesat z kulánu trám ručně?
3: Máme ho tady zrovna.
2: Dostanete kulán s kůrou a z toho vytesáte trám?
3: Začíná se, že se odkorní část kůry, pak se naznačí na čela průřez toho daného trámu, brnkneme si rovinu.
2: Brnkneme.
3: To je smotaná šňůrka, která je nabarvená křídou.
2: To se dělá linka při malování pokojů.
3: To je podobný, jo.
2: Potom už vezmete do ruky sekeru.
3: Hlavatky a začíná se vrubovat.
2: To je sekera hlavatka,
3: která má úzké ostří, pak už ta čistá práce širočinou.
2: Jak dlouho trvá vyrobit z kulánu trám?
3: Ty 4 metry, kdyby jsme jako zabrali, tak bychom ho za ty 4 hodiny mohli mít.
2: Přišli se za námi podívat rodiče Kolouchovi.
4: Baví ho to a doufáme, že bude pokračovat.
2: Co mu jde nejlépe?
4: Všechno. Hlavně sekira teda. Tesat umí jakoby trámy jako jeden z mála učňů v České republice.
2: Máte každý svou sekeru?
4: Určitě, každý tesař měl svou sekiru a tu nikdo nedal z ruky. Ani nepůjčil, protože uměl ostrou a bál se, aby mu ji nestupili. Topůrko má každý svý na propozice zase prstů a ruky.
2: Vy se sami vyrábíte topůrka?
4: Samozřejmě, skoro každý řemeslník si vyráběl napřed svoje topůrko. A proto si vážil i toho topůrka a to topůrku mu vydrželo.
2: Z jakého dřeva jste si udělal topůrko, Radku?
3: Nejlepší je jasanové, dobře se opracovává a je pružné.
2: Máte jasanové topůrko?
3: Já mám zrovna dubové, protože když jsme předváděli ve škole, tak zrovna tam byla možnost dubu, ale kdyby tam byl jasan, tak šáhnu po jasanu.
2: Radek Kolouch teď bere do ruky širočinu, takže my budeme začišťovat ten trám, který jste ručně opracoval. Jak se trefíte do toho správného místa?
3: Čím díl to děláte, tak tím větší přesnost v těch rukách máte.
2: To jsou milimetry, které dokážete odseknout. Radek kouká, má zatím všechny prsty a vy, pane Kolouchu?
4: Tak já jsem truhlář a truhlářovi by měl chybět jeden prst.
2: Když ten trám opracujete širočinou, ještě se bude nějak vyhlazovat?
3: Pak se ještě veme poříz.
2: Ten nástroj, kterým se dělají i šindele.
4: Ano.
3: Jenom dohladí, že ty třísky z toho tak nekoukají.
2: Z Frankova z Hořce Irena Šarou. Nová Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozveme vás na víc než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Každý den navštívíme jeden zámek. Už za chvíli se vydáme na první z nich. Ale teď pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu je v tuto chvíli na lince. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké to odpoledne? Já jsem se díval na radary a je to takové hodně dynamické, řekl bych, z hlediska nějaké bouřkové a srážkové aktivity, nebo se pletu?
2: Ano, já bych to asi lépe neřekla. Ty bouřky se opravdu tvoří jak dynamicky, tak bohužel pak často zůstávají po delší dobu na jednom místě. Teď je jedna směrem na severo a západ od Jihlavy, další se tvoří spíše v tom severo a jihozápadním sektoru od Jihlavy, a tak zhruba na České Budějovice. A tak to v podstatě během odpoledne může zůstat, to znamená bouřky opravdu zůstanou nebo mohou stát na jednom místě. A to znamená, větší úhrny z nich budou, také v nich mohou padat kroupy, takže záleží opravdu zrovna, kde se na Vysočině nacházíme, protože naopak ten východ je velmi slunečný.
0: Takže se ano, může stát, že žádná bouřka vůbec nepřijde na některá místa.
2: Přesně tak.
0: A jinde budou vylévat vodu ze sklepů.
2: Přesně tak.
0: Přátelé, buďme připraveni na všechno. Tolik tedy dnešní odpoledne, a co nás čeká v noci a zítra?
2: Noc by měla být zpočátku ještě s velkou oblačností a právě těmi doznívajícími srážkami. Postupně bude oblačnost ubývat a udělá se většinou polojasno. Zítřejší ranní teploty mezi 20 a 17 stupni Celsia a zítřek potom spíše oblačný. Odpoledne může oblačnost přechodně ubývat a večer naopak přibude zpátky, a to kupovitá oblačnost, a také se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a potom večer a v noci budou od jihozápadu přibývat srážek více a také v nich mohou být opět bouřky a ty bouřky zase mohou být i silnější. Zítřejší maximální teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na Třebíčsku tam až 33.
0: Takže letní horké počasí pokračuje, ale musíme být připraveni i na případné bouřky.
2: Přesně tak.
0: Bára Kučerová, Český hydrometeorologický ústav, děkuji za informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme stylově v našem vysílání s muzikou. Petr Razek, písnička se jmenuje Nejkrásnější déšť.

0: Letošní prázdniny jsou v našem vysílání stejně jako v loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám na vlnách Českého rozhlasu Vysočina představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než v loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější.

0: nejradostnější část jejich společného života.
1: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Sucho urychlilo žně na Třebíčsku, zemědělci očekávají nízké výnosy. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky. Ozbrojenec ve městě Štáde na severu Německa zabil 5 lidí. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Žně na Třebíčsku letos začínají dřív než obvykle. Vysoké teploty a nedostatek vláhy způsobily, že obilí často nedozrává, ale usychá. Očekávaná úroda a výnosy budou proto nižší, jak vysvětluje předseda Třebíčské agrární komory Bohumír Hutař.
5: Srážky v druhé polovině května a začátkem června nám to trošičku spravili. Vypadalo to zajímavě, natáhly se kvasy, ale teď to zasychá, takže i ty výnosy tomu odpovídají. Jsou teda výrazně nižší než jiné roky.
3: Meteorologové oznámili nový teplotní rekord ze neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy byly v Česku zaznamenané, naměřili právě tento víkend. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat také tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo dosavadního lídra, kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města a městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čel kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. Uvedla to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, ať se vyhnou centru města i jeho širšímu okolí. Podle deníku Tagesspiegel se střílelo u centra pro mládež. Motiv činu zatím zůstává nejasný.
4: Sport.
3: Tenistka Daria Vitjmanová při svém debutu na Grand Slamu prohrála v úvodním kole Wimbledonu s Američankou Jessicou Pegulaovou 5-7 a 3-6. A fotbalisté Brazílie vstoupí v 19 hodin českého času do play-off mistrovství světa zápasem s Japonskem. O postup do osmifinále tak od 10:30 večer zabojují Němci proti Paraguaji a ve 3 ráno se střetnou Nizozemci s Marokem.
4: Počasí.
3: V noci bude oblačno s doznívajícími srážkami, případně i bouřkami. Teploty klesnou k 17 stupňům. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Přidá se mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda osobního auta překáží u Lipkovy vody na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor a s komplikacemi teď počítejte na silnici 602 u Hubenova na Jihlavsku. Na vozovku tam spadl strom.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 15. hodině, dávejte na sebe pozor, protože jsou místa na Vysočině, kde svítí sluníčko a teploty jsou vysoké a jsou místa, kde jsou také vysoké teploty, ale také hodně fouká a prší a je bouřka, protože ty slibované bouřky prostě přišly a dorazily i s těmi všemi průvodními jevy, jako je silný vítr a kroupy. Tak tolik je jedna výstražná informace, no a teď už se pojďme podívat na to, co nás čeká a nemine. Za chvíli v minutě pro zdraví řekneme, jak jíst před túrou, protože k létu patří i sportovní aktivity. Jednou z nich je možná nějaká taková pěší túra a jak bychom se před ní měli nebo neměli hodně najíst, tak to se dozvíte už za pár minut.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: pro zdraví.
1: Cvičit hned po jídle nedělá tělu dobře, ale co když jdeme na nějakou túru nebo se chystáme na celodenní výlet na kole, to přece nemůžeme celý den nejíst.
2: Samozřejmě v tomto případě se najíst musíme, jenom zvolíme lehčí, myslím jako lehce stravitelné jídlo. Nedám si knedlo vepřo zelo, aby mě to netlačilo, abych nebyla ospalá, ale dám si třeba zeleninový salát s kuřecím masem, s bagetkou. A když mě čeká zátěž delší dobu, musím myslet i na to, abych energii doplňovala průběžně. Sama na celodenní tuře nepohrnu ani sladkostí, sušenkou, čokoládou. Bezvadnou volbou je banán a taky jogurtový nápoj, pokud ho nenosím celý den v teple v batohu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Vítězný pár třetího ročníku Zlaté lásky si o víkendu znovu řekl své ano. Už za chvíli vám přiblížíme atmosféru obřadu.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Na Vysočině je místo, kde se můžete pokusit vzít do ruky štít kapitána Ameriky. Pohneme s ním my, poslouchejte naše reportáže. Podíváme se také do dílny, kde nám 18-letý tesařský mistr republiky ukáže, jak ručně opracovat trám.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 55 letech manželství si v neděli včera řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku, co mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teďka člověk to si už prožil a ta láska a zrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška totiž každý všední den po 21. hodině vysíláme medailonky jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.

0: Trocha romantiky pro dnešní horké, ale i bouřkové odpoledne. Robbie Williams, She's the One na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Teď se pojďme podívat trošku do historie. Miroslav Marek přichází a s ním informace o tom, jak je to s domovními znaky.
1: Bejvávalo.
2: O domovních znameních. Dnes to prostě jen dobře vypadá, když je na domě nějaký pěkný znak, či ho ve štítě zdobí soška nebo nějaký předmět. Dříve šlo v souvislosti s těmito atributy o orientaci ve městě. Domy neměly čísla popisná. Ještě před domovními znameními byla na staveních různá upozornění. Dnes bychom řekli upoutávky či reklamy, která ve středověku vyvěšovali na své domy řemeslníci či obchodníci. Informovali tak své sousedy i příchozí, že mají na pultě čerstvé pečivo nebo právě upečený chléb, exotické koření, čerstvou várku piva, nově dovezené sukno nebo že zrovna třeba roztopili lázeň. Ve 14. století se už vyvěšovala stálá znamení, která i, jak bylo řečeno, usnadňovala orientaci těm, kteří to ve městě neznali. Často se právě podle nich i vedla majetková evidence, neboť neexistovalo žádné jiné označení domů. V renesanci se na některých domech objevily i erby, jimiž se honosili měšťané, kteří je dostali za zásluhy, či si je koupili od panovníka. Erbovní měšťanství bylo předstupněm povýšení mezi nižší šlechtu. I z těchto erbů postupně vznikala některá znamení. Domovní znamení mohlo být stvárněno různými způsoby. Mohla jim být výklenková plastika či soška, malba přímo na zdi či obraz na dřevěné desce upevněný na zdi nebo do ulice jako vývěsní štít. Mohlo jít také o konkrétní předmět. Když se i dnes nemovitosti říká dům u tří zvonů, znamená to, že v průčelí či ve štítě domu takové tři zvony skutečně bývaly. No a zítra o památce svatého Pavla.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kapela Genesis, Phil Collins na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. To si představujete pod názvem Panzanella. Kdo rád jezdí do Itálie, ten už asi ví, nás ostatní čeká za chvíli rychlý letní recept právě s tímto názvem. Ale teď se pojďme zasmát s Jardou Hypochondrem.
1: Jardo, řekni fór.
2: Na nádvoří hradu Karlštejn potká Karel IV. Namol opilého vojáka. Ten se potácí od studny k hradbám, helmu nakřivo. Meč tupí v ruce láhev vína. Vojáku, jak můžeš být ve službě takhle opilý?
3: Já slavím váš svátek, můj pane.
2: Ale vždyť dnes není Karla.
3: No není, ale je 4.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Kateřina Kočičková, ta nám doporučila jednoduchou italskou voňavou specialitu.
1: Salát panzanella, to je italský studený salát, jehož základem jsou rajčata, zralý rajčata, to je důležitý, protože ty rajčata pustí nádhernou šťávu a tu šťávu nám nacucá starší bílý pečivo. Ideálně třeba nějaká starší bageta, můžeme si ji i dopředu opéct, pokud bychom ji měli příliš měkkou. A to se člověk spojí s bazalkou nebo případně i jinýma bylinkama, který si tam chce dát, a s olivovo-octovou zálivkou. Úplně jako jednoduchý, může se tam dát třeba trošku jako mozzarelli. Mě na tom hrozně baví, že se tam třeba můžu dát grilovaný broskve, může se tam dát třeba sladkost v podobě grilovaných hroznů, čehokoliv, co mě vlastně napadne. Ale ten základ je úplně jednoduchý a to jsou prostě rajčata, šťavnatý, masitý, sladký, letní, bazalka voňavá a ten chleba, který trošku křupne, ale zároveň nasákne tu výbornou šťávu z olivového oleje od stá rajčat. A ještě i s tím pečivem si můžete pohrát. Já jsem třeba i viděla, že do toho někdo nalámal takový ty grisíny, takový ty italský tyčinky chlebový. A taky to jako bylo vynikající. Může to být hrozně jednoduchý, ale zároveň, když si s tím chcete hrát, tak si můžete hrát.
0: Čerstvé letní bylinky jsou skvělé. S bazalkou se výborně kombinuje oregano, tymián a ještě třeba rozmarín. Co se týká ovoce, zkusit můžeme všechno, ale já se budu pěkně tradičně držet hlavně těch italských sýrů. Tento typ na salát je úžasný, tak ho zkuste a nechte si chutnat.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi hodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: U Humpolce uvízli kvůli popadaným stromům lidé v autech. Nemocnice v Havlíčkově Brodě má specialisty na léčbu karcinomu rekta. Delegaci na summit NATO povede premiér Andrej Babiš. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečněji přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kvůli bouřkám padají na Vysočině stromy, hasiči už kvůli nim vyjeli na více než 20 míst. Někde stromy blokují i silnice, detaily přidá redaktorka Tereza Pešuptová.
5: Nejvíce stromů popadalo na trase mezi Humpolcem a Krasoňovem, kde kvůli spadaným kmenům uvízla na silnici i auta. Právě z Pelhřimovska je v současné době hlášených nejvíce událostí. Pomoc s odstraněním stromů vyjeli hasiči například i Krynárci nebo do Bešovu u Černovic. V Jihlavě v Hruškových Dvorech odčerpávají zase vodu. Bouřky aktuálně přechází přes celou západní polovinu Vysočiny. Kromě silného deště se místy objevují také kroupy. Výstraha před bouřkami platí v kraji do dnešní půlnoci.
4: Havlíčkobrodská nemocnice získala statut Centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu konečníku. Ministerstvo zdravotnictví ho zařízení udělilo až do konce roku 2029. Nemocnice musela splnit požadavky na personální a technické vybavení i počet hospitalizovaných případů. Podle primáře chirurgického oddělení Jaroslava Bělehrádka pacientů s těmito problémy přibývá.
6: Obecně kolorektální karcinom a pak i karcinom rekta je v současné době velký problém. Počet pacientů stále narůstá díky tomu, že se i screening posunul vlastně do mladších věkových skupin. Těch pacientů s touto diagnózou stále bude přibývat.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby sporou čas prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 000 lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
7: Sport.
4: Do kádru třebíckých hokejistů přichází defenzivní posila z Jihlavy. Urostlý zadák Daniel Bukač pomohl Dukle ke dvěma posledním titulům v první lize. Na svém kontě má i 6 extraligových startů a vyzkoušel si také juniorské soutěže v Zámoří.
7: Počasí.
4: V noci bude oblačno s doznívajícími srážkami, případně i bouřkami, teploty klesnou k 17 stupňům. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, přidá se mírný severovýchodní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Silnice 523 mezi Krasoňovem a Humpolcem je teď neprůjezdná. Na vozovku tam popadalo několik stromů a mezi nimi zůstaly stát auta. A strom spadl na vozovku také na silnici 602 u Hubenova a na silnici 128 u Černovic. I tam počítejte s komplikacemi.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladené pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
3: Humoriáda.

0: skupina Jöben, ta Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko. Nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: No, asi to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedním, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Pane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo? Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného. To je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích. A s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známy, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovách továrně. Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr, slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře, a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník, a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to.
3: Ne, to necháme plavat, no.
2: Jiným.
3: Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače, 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Tanda Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme.
2: Hezký den a díky moc, mějte se hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
3: Ježi, tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak
2: no.
7: Aj jemu, ano. Darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní.
8: Dobrý den.
2: Dobrý den. Mhm.
8: Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helite, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žu, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzdenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se...
2: Jste parta hic v té šatně. No,
3: nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po 5 letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. Nádherná. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: řeč. Hrdý na svou dceru.
1: No, kdyby tak tuši, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František z Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkujeme. Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Machačko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil. To prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže, děkuju.
1: Mílo,
2: my
1: zdravíme.
2: Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn. Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni.
8: Tak.
7: Počkej, to je zase
8: prosím,
7: málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak
8: prosím,
7: a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Skrz nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
8: Odměnu.
9: Tak mě dostanou ty návrhy, hrdina.
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku. Soudruhu řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posíláš. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni. Všichni
3: to už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou. Tady.
3: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání. A tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už v odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek tak to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš ano. Jenom.
4: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo ne, na obrazovkách. Ne, letí to? Ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No tak když mě už bude skoro 100, tak jako no. Tohle není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, až ti sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No antilopka už je sama a čeká na svého lva. No bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, Podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už tě nedám, beránku můj.
6: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Anděličko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. No, a čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Ale holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
6: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No to
6: jsem já.
5: No to jsem já. No, tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jedinej muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
6: správce. Se vyklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Anděličku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou?
4: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
4: co
3: a páni
4: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své

0: Byl večer na pracoviště a sdělil mi. Zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem. Ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
1: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
2: No to je konec.
1: To je konec.
2: Dnešní Humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
1: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
2: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Českou delegaci na summitu NATO v Ankaře povede Andrej Babiš. Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením ústavního soudu. Střelbu v severoněmeckém městě Štádene přežilo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
2: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
1: Vláda prezidentovi slíbila, že do Ankary poletí vlastním letadlem. Premiér a ostatní členové delegace se dopraví po vlastní ose, řekl ministr Macinka. Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z ANO ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Sport. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Tienovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. Počasí. V noci bude oblačno s doznívajícími srážkami, případně i bouřkami. Teploty klesnou k 17 stupňům. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Přidá se mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na železničním přejezdu v Chotěboři, nefunguje tam světelná signalizace. Pozor dávejte v pražském směru dálnice D1 na 78. kilometru u Vojslavic, stojí tam porouchané vozidlo a strom spadl na silnici 38 u Jihlavy, počítejte tam s komplikacemi.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: I dnes po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Joža Kolář vám od mikrofonu přeje příjemný a pohodový poslech. No a na co se zaměříme? Budeme si povídat o žních, o tom, jak se rozjíždějí nebo nerozjíždějí v našem kraji. Zamíříme také na nové veřejné toalety v Jihlavě a pochopitelně sledujeme i počasí a komplikace nejen v dopravě.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
3: A muzika také nechybí v našem vysílání, to je naprosto jasná věc. Tohle je Helena Vondráčková, Jiří Korn, písnička To pan Chopin. Tak ať se vám líbí.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Hasiči odpoledne kvůli silným bouřkám zasahovali na Vysočině u více než 70 událostí. Nejčastěji museli vyjíždět k popadaným stromům a větvím na silnicích. Ve 12 případech pomáhali s očerpáváním vody z domů. V Jihlavě je ale silná vrstva i na silnici v místní části Hruškové dvory nebo v Hradební ulici v centru města. Lidé v Třebíči můžou dnes využít první noční spoj městské hromadné dopravy. Nová služba nebude město stát peníze navíc, protože zároveň zrušilo některé nevyužívané spoje. Zavedením noční linky reaguje hlavně na poptávku cestujících vlakem. Poslouží jim jako přípojový spoj, uvedl to starosta Pavel Pacal z Hnutí STAN.
2: Bude se jednat o linku číslo 91, která bude obsluhovat poslední noční vlak, který přijíždí do Třebíče, a zároveň ten první, který z Třebíče odjíždí.
1: Havlíčkobrodská nemocnice získala statut Centra vysoce specializované chirurgické péče pro oblast karcinomu konečníku. Ministerstvo zdravotnictví ho zařízení udělilo až do konce roku 2029. Nemocnice musela splnit požadavky na personální a technické vybavení i počet hospitalizovaných případů. Podle primáře chirurgického oddělení Jaroslava Bělehrádka pacientů s těmito problémy přibývá.
3: Počet pacientů stále narůstá díky tomu, že se i screening posunul vlastně do mladších věkových skupin. Těch pacientů s touto diagnózou stále bude přibývat.
1: Žně na Třebíčsku letos začínají dřív než obvykle. Vysoké teploty a nedostatek vláhy způsobily, že obilí často nedozrává, ale usychá. Očekávaná úroda a výnosy budou proto nižší. Detaily přidáme v 17 hodin a 20 minut. Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledku průzkumu se Jihlava podle primátora Petra Ryšky z ODS rozhodne, jestli zdroj využije.
4: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
1: Lidem na Jihlavském náměstí se rozšířila nabídka veřejných toalet. V posledních letech chyběly, teď má Jihlava otevřené první kamenné toalety v centru města. Návštěvníci akcí ale preferují mobilní toalety, které přímo na náměstí umístila organizace Brána Jihlavy. K tématu se podrobněji vrátíme už za malou chvíli. A ve Žďáře nad Sázavou vzniknou ve spolupráci města a tamní firmy dva domy s více než 40 byty. Podnik je postaví na městských pozemcích a radnice postupně polovinu bytu koupí. Druhá půlka poslouží pro bydlení firemních zaměstnanců. Dostanou je hlavně potřební a kvalifikovaní pracovníci. Tolik zpravodajský souhrn a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jihlava má po několik letech znovu kamenné veřejné toalety. Nachází se v postranní ulici v centru města. Návštěvníci letních akcí byli dosud odkázáni na ochotě provozovatelů restaurací. Nové veřejné toalety se ale do povědomí Jihlavanů teprve dostávají. Posluchači koncertu na náměstí vyhledávají bližší mobilní toalety.
1: I když má Jihlava pevné nové toalety, využili jste to i tojku. Proč? A věděl jste o tom, že jsou ty nové toalety za snahou?
2: Protože mi to ještě nenapadlo, že jsou nové toalety a je to tady blízko.
3: Martin z Jihlavy se vrací na koncert. Pódium je jen pár metrů od mobilních toalet. Jsou umístěné u nákupního domu na náměstí. A Petra, ta sice o otevření kamenných toalet slyšela, zvolila ale taky bližší cestu.
4: Viděla jsem o nich, ale tohle asi blíž. Je to nový, takže člověk o tom neví, takže jde sem prostě, kde je to v dosahu a vidí to.
3: Mobilní toalety můžou lidé využívat od 6 hodin večer. Umístila je sem organizace Brána Jihlavy. Na náměstí je chce ponechat do konce léta. Jedná i o tom teď s radnicí. Nové kamenné městské toalety v lokalitě Za Snahou stojí 10 korun. Díky částkám má město přehled o tom, jak moc jsou využívané. Pokračuje mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
5: Tak za první týden se nám ta návštěvnost záchodu pohybovala od 15 do 20 lidí denně a teď ty nejaktuálnější data jsou taková, že se to mírně zvýšilo až na 30 osob na záchodcích denně.
3: Jejich otevírací doba je od 8 hodin ráno do 8 večer nebo do konce každé akce na náměstí. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Chlavy na Vysočině teď budou vyslané řepkovou slámou. Zemědělci se připravují na nedostatek klasického obilního steliva. Kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek jsou porosty nízké a řídké. Reportáž k tématu nabídneme za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Obilí víc zasychá, než dozrává, hlásí to zemědělci z Vysočiny. Letošní žně sice prý podle některých zemědělců začnou kvůli horkům dřív než jindy, ale výsledky neočekávají příliš dobré. Žně zrna nejsou dost nalitá, problém je i s výškou porostu. Farmáři se proto připravují na nedostatek slámy.
1: No, na tom už se nic nemělo jako čím zlepšit. No, už vlastně ta voda přišla pozdě, takže tý slámy bude určitě málo. Teď je otázka, co udělají ty vysoké teploty, aby vlastně nezaschlo to málo, co zbylo, aby byl vůbec výnos zrna. No.
2: Říká mi agronom zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku František Vašák. Obilí je nízké a hrozí akutní nedostatek podestýlky. Dá se říct, že obilí zraje, ale neroste.
1: Přesně tak, no. Nebo spíš to zasychá, než zraje v téhle fázi.
2: To by znamenalo i dřívější žně?
1: Určitě, no, mohly by být ty podstatně třeba i o 14 dní dřív.
2: Tedy hrozí nějaký nedostatek toho steliva?
1: No, ten už je daný. Ten u nás už se to nezlepší, takže steliva tady bude určitě málo. Opět ty porosty jsou řidší a nižší. Otázka je, jak to přežije tyhle ty vlny veder, jestli se to dočká vody, aby aspoň to zrno se trochu nalilo a udělalo to aspoň trochu nějaký normální výnos.
2: Obavy z nedostatku slámy mají i v jiných družstvech, například v tom v Puklicích na Jihlavsku, jak mi potvrdil tamní předseda Karel Vašourek.
3: My máme silnou živočišnou výrobu, u skotu máme všechno slany a slámu potřebujeme i krmnou a tam mám velký obavy, že ta sláma nebude, tak už jsem jim nasadil, že to obilí proti jiným rokům, že to musíme sít až u země, aby ty slámy bylo maximum.
2: Dostájí prý navíc zamíří i alternativní podestýlka.
3: Vždycky jsme drtili řepkovou slámu, takže to letos si nemůžeme dovolit. A tu řepkovou slámu budeme ne teda u dojnic, ale u jalovic používat na slaně.
2: A na některých místech bude i problém s krmivem. Například v Želivě letos sklidili jen polovinu sena a o třetinu méně jetelovin než v běžných letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Co udělá s naším tělem 40-stupňové vedro? Co se děje uvnitř našeho organismu, když teploty atakují rekordní hodnoty, kdy už hrozí kolaps a jak se správně chránit? O tom všem mluvil dnes v pořadu Dobré dopoledne doktor Michal Pačiska, primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
1: Já bych řekl, že hodně. Je to prostě fungování na vyšší výkon. To tělo potřebuje intenzivněji chladit a člověk se potí, ztrácí vodu, ztrácí minerály. Cítíme to sami na sobě všichni. Jsme takový oťáplí, nemáme ty reflexy takový, jaký máme mít. Objevily se různý únavy, bolesti hlavy a tak dále. A pak samozřejmě z naší strany podcenění té situace a nedoplňování těch tekutin, protože to je dost často velký problém a základní příčina našich různých obtíží.
2: Kdo tě ve vedrech jako profíka záchranáře překvapuje nejvíc? Jsou to mladí sportovci nebo seniori?
1: Ani mě to tolik nepřekvapuje, protože to je trend nebo věc, se kterou se setkáváme často, jsou to seniori samozřejmě. Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést. To znamená, je potřeba opravdu na ně dbát a opravdu se jim věnovat, protože velice často se teďka, zvlášť v posledních horkých dnech, vyjíždí k seniorům, kteří právě podcenili situaci nebo si ji úplně neuvědomili.
2: Je třeba dobré během toho léta, ty už si to lehce naznačoval, opravdu dbát na to, abychom doplňovali ty minerály, třeba nejenom dodržovali ten pitný režim.
1: Samozřejmě voda je základ a při klasickým jídle, když člověk dostatečně jí, pije pestrou vyváženou stravu, tak ty minerály se doplňují sami jako takový. Ale v okamžiku, když se extrémně potí, tak samozřejmě nějaké minerály, nějaké jontové nápoje nejsou žádný problém, naopak, ale zase nic se nemá přehánět, všechno má být nějakou střídmostí a u té vody je to hlavně množství, objem té vody, protože dost lidí podceňuje množství vody, které by mělo vlastně přijímat.
0: Říká primář zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Michal Pačiska. Jak může pravidelný kontakt s koňmi pomoci dětem najít větší klid, sebevědomí a zdravé hranice? V zítřejším Dobrém dopoledni představí doktorka Alexandra Vosátková a Klára Rotrová nový seberozvojový program pro děti. Když držíš otěže, tak se jmenuje. Ale řeč bude i o dalších aktivitách, které v Hybráci u Jihlavy připravují. Tak nás nezapomeňte poslouchat.
3: Den v kraji.

0: Tesařská díla ve Frankově z Horsci na Žďársku odchovala důstojného pokračovatele. Ostatně už teď je v rodinné firmě platným pomocníkem. Radek Kolouch teprve studuje a už se píší několika medailemi z tesařských soutěží. Letos získal dokonce zlato.
1: Nad Hoblicí stojím s mladým tesařem Radkem Kolouchem. Teď mi řekněte, kdy jste poprvé držel sekeru v ruce?
2: Těch 8 let, možná dřív, no.
1: Byl tlak od taťky? Bylo by dobré, kdyby tady pokračoval, když už to tady je.
2: Úplně ze začátku, když jsem jako byl menší, tak mě to moc nebavilo, ale postupně mě to ani nepřišlo, že bych jim nešel pomůct, jako, takže jsem chodil automaticky hnedka, když bylo potřeba.
1: Letos skládáte učňovské zkoušky. Na jaké škole?
2: V Brně v Bosonohách. Já tam jsem na intru a vždycky si tam odpočnu.
1: Taťka volá, přijedeš dřív?
2: Jo, takhle vždycky zavolá.
1: Rozhlížím se, jsou tady velké stroje, frézy, pily. Vezmete do ruky tu sekeru ještě?
2: Když pro sebe něco, anebo když jezdíme předvádět otesávání trámů.
1: Takže zvládnete otesat z kulánu trám ručně?
2: Máme ho tady zrovna.
1: Dostanete kulán s kůrou a z toho vytesáte trám?
2: Začíná se, že se odkorní část kůry, pak se naznačí na čela průřez toho daného trámu, brnkneme si rovinu.
1: Brnkneme.
2: To je smotaná šňůrka, která je nabarvená křídou.
1: To se dělá linka při malování pokojů.
2: To je podobný, jo.
1: Potom už vezmete do ruky sekeru.
2: Hlavatky a začíná se vrubovat.
1: To je sekera hlavatka,
2: která má úzké ostří, pak už ta čistá práce širočinou.
1: Jak dlouho trvá vyrobit z kulánu trám?
2: Ty 4 metry, kdyby jsme jako zabrali, tak bychom ho za ty 4 hodiny mohli mít.
1: Přišli se za námi podívat rodiče Kolouchovi.
3: Baví ho to a doufáme, že bude pokračovat.
1: Co mu jde nejlépe?
3: Všechno. Hlavně sekira teda. Tesat umí jakoby trámy jako jeden z mála učňů v České republice.
1: Máte každý svou sekeru?
3: Určitě, každý tesař měl svou sekiru a tu nikdo nedal z ruky. Ani nepůjčil, protože uměl ostrou a bál se, aby mu ji nestupili. Topůrko má každý svý na propozice zase prstů a ruky.
1: Vy se sami vyrábíte topůrka?
3: Samozřejmě, skoro každý řemeslník si vyráběl napřed svoje topůrko. A proto si vážil i toho topůrka a to topůrku mu vydrželo.
1: Z jakého dřeva jste si udělal topůrko, Radku?
2: Nejlepší je jasanové, dobře se opracovává a je pružné.
1: Máte jasanové topůrko?
2: Já mám zrovna dubové, protože když jsme předváděli ve škole, tak zrovna tam byla možnost dubu, ale kdyby tam byl jasan, tak šáhnu po jasanu.
1: Radek Kolouch teď bere do ruky širočinu, takže my budeme začišťovat ten trám, který jste ručně opracoval. Jak se trefíte do toho správného místa?
2: Čím díl to děláte, tak tím větší přesnost těch rukách máte.
1: To jsou milimetry, které dokážete odseknout. Radek kouká, má zatím všechny prsty a vy, pane Kolouchu?
3: Tak já jsem truhlář a truhlářovi by měl chybět jeden prst.
1: Když ten trám opracujete širočinou, ještě se bude nějak vyhlazovat?
2: Pak se ještě veme poříz.
1: Ten nástroj, kterým se dělají i šindele.
3: Ano.
2: Jenom dohladí, že ty třísky z toho tak nekoukají.
1: Z Frankova z Hořce Irena Šarovská. Nová Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Některé silnice na Vysočině jsou kvůli bouřkám zatopené. Problémy jsou i v krajské Jihlavě. Podrobnosti už za chvíli od naší reportérky.
1: Počasí.
0: A aktuální informace o počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké pozdní odpoledne, dobrý den.
2: Pěkný podvečer.
0: Tak jak to vypadá s těmi bouřkami, které prochází Vysočinou? Kde teď prší nejvíc, dá se říct?
2: Zatím se zdá, že momentálně prší nejvíc v úplném severozápadním okraji nebo na severozápadu, stále na Havlíčkobrodsku, i když ty bouřky už by měly postupně odcházet nebo postupně odcházejí, tak by i potom do noci měly odejít a zatím ta východní část, ta je bez srážek. Akorát přes ní teď prošel takový úzký pás, nebo přichází úzký pás silnějšího větru, který je právě důsledkem toho obřího poměrně systému bouřkového, který dál směle postupuje směrem k severu.
0: Takže v noci už nás další bouřky nečekají?
2: Už by to tak být nemělo, ano, to, co teď bylo, tak by Vysočinu mělo nechat dávno za sebou a postupně by měla ubít krom bouřek také oblačnost.
0: A jak to vypadá s teplotami po těch bouřkách? Ochladilo se nějak výrazně?
2: Ano, ochladilo, ten pokles teplot byl někde poměrně výrazný i o 10 stupňů během velice krátké doby. Teď se zdá, že Vysočina je tak docela rozpolcená, zatímco právě jak na Jihlavsku, tak třeba na tom Havlíčkobrodsku, na Pelhřimovsku, tam jsou teploty po 20 stupňů, někde i třeba 17,5 stupně, tak naopak Dukovansko, Třebíčsko, tam jsou teploty výš, byť okolo nějakých 26 stupňů, takže poměrně velký rozdíl.
0: Jak to bude vypadat dál s počasím? Na co se máme připravit zítra?
2: Zítřek by měl být většinou oblačný, odpoledne může oblačnost na přechodnou dobu ubývat a potom večera bude oblačnost zase zpět přibývat a většinou to bude oblačnost kupovitá, také se v ní potom začnou tvořit přehánky nebo bouřky, respektive a bouřky, ty mohou být znovu i silnější. Zítřejší maximální teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, na Třebíčsku trošku výš až 33 stupňů.
0: Takže po bouřkách se nám zase trošku vrátí teplo.
2: Ano.
0: Bára Kučerová, Český hydrometeorologický ústav, díky za informace a pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Házeči na Vysočině už kvůli silným bouřkám vyráželi k desítkám výjezdů. Přívalový déšť se přehnal i přes krajskou Jihlavu a zatopil některé ulice. Problémy jsou mimo jiné u obchodního domu City Park, kde je teď redaktorka Tereza Pešoutová. Hezké pozdní odpoledne, ahoj.
1: Hezký podvečer. Já jsem teď přímo před obchodním domem, kde je část ulice zaplavená vodou a auta tady projíždí poměrně hlubokou kaluží. Nejhorší je situace aktuálně u semaforu při vjezdu na podzemní parkoviště. Původně byla voda až ke světelné křižovatce se Znojemskou ulicí, tam už ale voda opadla. Nicméně na trase zůstaly naplavená hlína a kamení. Na okolních chodnících prudký déšť místy i vyvrátil dlažební kostky. Provoz je tady aktuálně docela plynulý, ale pomalejší než obvykle. Někteří řidiči totiž při průjezdu vodou ztrácí kontrolu nad řízením a musí hodně brzdit. Na místo podle výčtu zásahu v kraji vyjížděli i hasiči, v tuto chvíli je tady už ale nevidím. No a ještě zmíním, že při průchodu obchodním domem jsem viděla rozmístěné i kýble před jednou z prodejen. Voda tak při prudkém dešti zřejmě protekla v jednom místě i do budovy.
0: A v té části kraje je teď nejvíc problémů s deštěm a popadanými stromy.
1: Minimálně z počátku, co bouřky začaly, tak byla nejkritičtější situace na Pelhřimovsku. Mezi Humpolcem a Krasoňovem například na silnici popadalo hned několik stromů a mezi nimi uvízli řidiči v autech. Těch výjezdů už je ale tady na Vysočině více než 100 a jak bouře postupují, hlásí problémy i další okresy. Aktuálně hasiči zasahují u popadaných stromů i na Havlíčkobrodsku, Třebíčsku a Žďársku. Krajská Jihlava má zase více problémů se zatopenými ulicemi. Kromě té tady u City Parku, o které jsme teď mluvili, museli hasiči čerpávat vodu i z ulic Okružní, Údolní a také v místní části Hruškovy dvory.
0: Říká Tereza Pešoutová, se kterou jsme probrali následky a důsledky bouřky, která postupuje Vysočinou. Díky za informace, pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Ten dnešní den v kraji končí, ale dechovky pro Vysočinu se chystají a budou pro vás hned po 18. hodině po dalších zprávách, které chystá Jaromír Kulhánek. A bude s vámi i Joža Kolář. Těším se.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči vyjíždí kvůli bouřkám odstraňovat stromy a čerpat vodu. Prezident Pavel má podle premiéra Babiše přehodnotit svou účast na summitu NATO. Polské státní zastupitelství vyšetřuje podezření z pokusu o otravu prezidenta v době předvolební kampaně. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Hasiči odpoledne kvůli silným bouřkám zasahovali na Vysočině u více než 70 událostí. Nejčastěji museli vyjíždět k popadaným stromům a větvím na silnicích. Ve 12 případech pomáhali s odčerpáváním vody z domů. Nejvíc událostí řešili na Pelhřimovsku. Problémy byly také v Jihlavě, kde voda zaplavila silnici v místní části Hruškové dvory nebo v Údolní, Okružní a Hradební ulici. Starosti byly také na železnici. Popadané stromy zastavily vlaky na trati mezi Telčí a Dačicemi. Světelná signalizace teď nefunguje ve Stříteži na Jihlavsku. Prezident Petr Pavel má podle premiéra Andreje Babiše z ANO přehodnotit svou účast na summitu NATO v Ankaře. Řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění sporů mezi Hradem a vládou. Zúčastnit by se prezident mohl příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
2: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
1: Delegaci na summit NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Pavel uvedl, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu a v čele delegace by měl stát on. Babiše vyzval ke společnému dialogu. Polská prokuratura se zabývá možným pokusem o otravu současného prezidenta Karola Nawrockého, napsal o ní historik a zároveň poradce prezidenta Andrej Novak. Případ se měl stát v loni v květnu během předvolební kampaně.
3: Kdy probováno otruč.
4: Profesor Andrej Novak mluvil o údajném pokusu otrávit Karola Nawrockého v době prezidentské kampaně na webu v politice.pl, webu blízkém polské opozici. Cílem útoku mělo být vyřazení Nawrockého z prezidentské kampaně. K incidentu mělo dojít při návštěvě Dolního Slezska v květnu loňského roku. Po jednom setkání s voliči se měl zdravotní stav Karola Nawrockého náhle zhoršit. Údajně ztratil vědomí, měl křeče a zvracel. Prezident Nawrocki ani jeho tým tehdy případ nenahlásili. Nyní, po zveřejnění informací Novakem, se případem začala zabývat polská prokuratura. Státní zastupitelství zjišťuje, zda existují důvody k zahájení vyšetřování podezření, že byl současný prezident v době kampaně vystavený nebezpečným látkám a tím bezprostřednímu nebezpečí ztráty života nebo těžké újmy na zdraví. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisty Brazílie čeká na mistrovství světa úvodní kolo play-off proti Japonsku. Oba týmy si na turnaj drží neporazitelnost. Japonci v posledním vzájemném střetu porazili v říjnu Brazílii 3-2. O postup do osmifinále si od 10:30 také zahrají Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny ráno našeho času začne ještě zápas mezi Nizozemskem a Marokem. Počasí. V noci bude oblačno s doznívajícími srážkami, případně i bouřkami. Teploty klesnou k 17 stupňům. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Přidá se mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 113. kilometrem u Jihlavy. Došlo tam k nehodě osobního auta a hlavně kamiony tam nebezpečně vybočují. A zpozorněte ve Stříteži na Jihlavsku. Na železničním přejezdu tam nefunguje světelná signalizace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to je čas na to, abychom si pustili nějakou hezkou dechovku, ideálně podle vašeho přání. 22 155 49 99, to je telefonní linka do našeho studia.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Využít můžete pochopitelně i naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, nebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. První přání je z internetu. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Za starou Břeclavu od Jošky Černého. Děkuji, Pepan. Tak písničku hrajeme a i na vaše přání se těšíme.
2: Za starou Břeclavu

0: pojďme splnit další přání telefonické tentokrát. Paní Marie je připravena, aby ho vyřkla. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro Petra Fikara do České Běle a pro pana Pavla Lacinu do Havlíčkova Brodu k jejich dnešnímu svátku. Oběma přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A vybrala jsem písničku Okolo zlaté stoky. To by bylo všechno. Děkuju vám.
0: Dobře, není zač. Písničku posíláme. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Je taky, naschledanou.

Krásný letní den, prosím o písničku, slyšíš, jak zvoní od Šohajky pro pana Petra Smrčku z Radňova, jeho syna Petra a vnoučka Peťu Razimu z Rynárce k dnešnímu svátku. Přejeme vám hodně zdraví, spokojenosti, radosti z dětí, boží požehnání a splnění všech přání. To přeje rodina Jedličková. Tak tohle přání přišlo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a z Českého rozhlasu Vysočina za vámi díky tomu letí písnička Slyšíš, jak zvoní.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s Honzou z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu. A vybral jsem tam batelovskou muziku a batelovskou polku a pošlu pro tebe tu písničku a pro ty moje všechny kamarády od Batelova až po Lanžhot. Pošleme to Kubovi do Jihlavy, do taxíku, manželům Letiakovým do Skály, Lidě do Kališ, Pepovi do Chřenovic, Joškovi do Herálce a všude tam, kde ti moji kamarádi jsou.
1: Výborně, tak písničku posíláme, tobě děkuji za telefonát a přeji příjemný a pohodový zbytek dne. Mimochodem v Brně ještě asi nepršelo.
2: Ne, tady nepršelo a představ si, Joško, i posluchači, 7 hodin a 5 minut jsem naměřil 40 stupňů ve stínu.
1: No výborně. Horko jako v peci. Tak se mě krásně dávě na sebe pozor. Ahoj.
2: Díky, Jožko, ahoj.

0: do Vyskytné, zdravím Jardu a poslouchám i jeho přání. Ahoj.
1: Ahoj, Jožka, tě zdravím a zdravím posluchače Dechovej pro Vysočinu. A dneska bychom chtěli popřát a nechat zahrát pěknou písničku Petrovi a Pavlovi Fredrichovským z Vyskytné. Všem Petrům a Pavlům z Vyskytné a okolí. Petrům a Pavlům do Nového Rychnova, do Putimova a do Nové Cerekve. A všem přejeme s manželkou Janou všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody. Písničku Hustopecká dolinečka od Moravinky posílám i tobě a všem posluchačům přejeme hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Jožko, tobě moc děkuju a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
0: Já ahoj. Taky moc krát děkuji za hezká slova a Moravinku posílám. Naslyšenou, hezký večer.
1: Díky, ahoj.

ty budeš pátek, říkal jsem. No, ano. A sobota, neděle budeš mít klasicky vlastně, taky ještě. Takže vlastně budeš jenom 3 dny teďka, pauzu. No, jasný. A Vídeň máš taky, nebo ne? Ne, Vídeň, myslím, Vídeň. Vídeň jako nemáš teďka úplně, jako jo?

0: Teď už ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vítám Jardu Zdačic vlastně ještě jednou, protože jsme omylem nechali puštěný telefon i do vysílání, takže možná jste něco slyšeli, možná ne. Každopádně, Jardo, ještě jednou tě zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, stane se to, tak si to poslechli, jako.
0: Ano, probrali jsme, že vlastně je to počasí i v Dačicích, na Dačicku taky se prohnala bouře.
1: Probrali jsme počasí, přesně tak, ano.
0: Tak a teď probereme muziku, jakou budeme hrát písničku a pro koho?
1: Probereme muziku teďka, ano, přesně, dáme si Babouky, písničku Když se pšenka zelenala, a já Jožko pošlu čestný dálcu krve a tak ti... tak těm současným, tak i těm bývalým. Příšku pošlu ještě Jožkovi do Hradce, Honzovi do Brna, Jožko, a písnička je také pro tebe.
0: Bezva.
1: Přeji ti příjemný poslech a zase bez našeho měj se. Ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat na další dechovkové přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodný a mohl zahrát, dneska mají svátek Petr a Pavlové, našemu synovi Petrovi a potom ještě chlapcům do Přibyslavy, Pavlíkovi a Petrovi Hefrovým, písničku Pivovarští koně. A děkuju moc krát.
0: Nemáte zač, já také zdravím, přeju všechno nejlepší ano. A písničku posílám. Mějte se krásně.
1: Písnička patří i vám, ano, děkuju.
0: Děkuju, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Mílou Vackem z Vilémovic. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím. A všem posluchačům přeju hezký letní na večer. Zaplať pánbu, aspoň se nám po dešti trošku ochladilo. Mm-hmm. V pátek začaly prázdniny, tak já bych všem dětem, jak školním, tak i předškolním, popřál, ať se jim o prázdninách splní všechno podle jejich představ a taky, aby se po prázdninách sešli ve škole, a to hlavně ve zdraví. A dneska mají svátek svatý Petr a Pavel, tak jim všem posílám přání a písničku a posílám to i mým bratránkům. Je to Pavel Kovanda ze Světlí nad Sázavou a posílám to i pro Petra Kovandu do Čioště a pro Petra Kovandu do Černovic. Takže milí oslavenci, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a pohody. A písničku bychom ještě poslali do nebíčka jako vzpomínku na Naďu Urbánkovou. Naďa by zítra oslavila, myslím si, že 87. narozeniny. Vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Léto, léto. A zahraje nám to kapela Veselka. A Veselka Ladislava Kubiše. Jožku, i tobě hezký prázdniny, užij si to tam. A zase brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Budu se těšit, měj se krásně. Ahoj.

Dneska slaví svůj svátek Pavel Čížek starší a Pavel Čížek mladší z Hlohova u Leče nad Sázavou. Prostřednictvím tohoto skvělého rádia pořadu bychom jim chtěli popřát vše nejlepší, hodně zdraví. Helena a Martin Kutilovi z Leče nad Sázavou zahrajeme písničku Malý hošík černovlasý. Hrajeme.

prosím o písničku Teče vodička pro přítele Pavla k jeho dnešnímu svátku a přeji všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí. Děkuji, Dana. Další přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Pouštíme Lácaranku.

Konec mají i Dechovky pro Vysočinu. Poslední dva vzkazy. Dobrý den, zahrajte písničku pro trumpeťáka Lubomíra Pažurka z Rudíkova k jeho včerejšímu svátku. Taťko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, optimismus a elán do života, muzikantské zážitky a hojnost božího požehnání přejí manželka Pažurkovi a Denda z Bochovic, Ondra a Míša z Otína, Nekudovi ze Šumavy, Venhodovi z Třebíče a kamarádi muzikanti z DH Krajané. Děkuji, hezký den. Dobrý den, prosím o zahrání písničky. Má dobrá matko Odyžanu pro váženého pana Rychnovské farnosti pana Konopíka k dnešnímu svátku. Přejeme vám hodně zdraví, boží požehnání, spokojenost, radost v životě a příjemné letní dny přejí farníci z Nového Rychnova. Dnešní Dechovky pro Vysočinu končí, ty další se chystají, budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení zastavily vlaky na Vysočině a Kolínsku. Městské autobusy v Třebíči pojedou ode dneška i v nočních hodinách. U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Zítra očekáváme většinou oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 32 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Silné bouřky komplikují železniční dopravu na Vysočině a Kolínsku. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky na Dačicku a na hlavní trati z Kutné Hory do Kolína. Po úderech blesku je zastavený provoz i na koridoru z Kolína do Pardubic. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Některé popadané stromy vidujeme i na Jihlavsku a dva případy máme po úderu blesku vyřazený zabezpečovací zařízení, takže tam také je v tuto chvíli zastaven nebo omezen provoz a doporučuji sledovat ty informační kanály zprávy železnic a dopravců.
0: Lidé v Třebíči můžou dnes využít první noční spoj městské hromadné dopravy. Nová služba nebude město stát peníze navíc, protože zároveň zrušilo některé nevyužívané spoje. Zavedením noční linky reaguje hlavně na poptávku cestujících vlakem. Poslouží jim jako přípojový spoj, jak vysvětluje starosta Pavel Pacal z Hnutí STAN.
3: Bude se jednat o linku číslo 91, která bude obsluhovat poslední noční vlak, který přijíždí do Třebíče a zároveň ten první, který z Třebíče odjíždí a lidé budou moci kdekoliv v rámci té okružní trasy, která povede napříč celým městem, na klasických zastávkách nastoupit nebo vystoupit, aby tento vlak stihli.
0: Společnost Slovenské elektrárny začala navážet palivo do nově dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Premiér Robert Fico rozšíření elektrárny označil za další krok energetické soběstačnosti. Dodal, že přes 70% energie na Slovensku pochází právě z jádra. Stát by také podle Fica měl navýšit svůj podíl ve slovenských elektrárnách, aby v nich držel většinu akcií. Tu momentálně vlastní skupina EPH českého miliardáře Daniela Křetínského.
1: Sport.
0: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda asociace David Trunda přijal jeho rezignaci krátce poté, co Češi vypadli na mistrovství světa v základní skupině.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno s doznívajícími srážkami, případně i bouřkami. Teploty klesnou k 17 stupňům. Zítra na Vysočině očekáváme většinou oblačno, výjimečně i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Na Třebíčsku bude ještě o 1 stupeň tepleji. Přidá se mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením raději počítejte na silnici 34 u Pelhřimova. Ve směru na Myslotín blokuje nehoda osobního auta jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 19. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Jožek Kolář. Přeji vám příjemný a pohodový pondělní večer s naším dalším vysíláním. Mějte se krásně, mějte se fajn.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: Dnes budeme brzy hotovi.
2: Opravdu.
1: Určitě, protože nám napsal pan Josef Ondra a jeho otázka je velmi jednoduchá. Nevím, jestli je odpověď na ní. Dnes jsem slyšel pořad Hezky česky. Rád bych se zeptal na následující problém, protože věřím, že mi odpovíte. Používání slov najíti a nalézti. Vždy jsem používal první z nich, například ve tvarech najít, našel, najdi. V poslední době tento výraz vůbec není slyšet a místo něj se používá nalezl, nalezni. No to je jako, že někdo někam nalezl.
2: Ten problém, tam ještě totiž dotaz pokračuje a to jenom stručně doplním, že v odborném článku panu posluchači recenzent upravil právě slovo našel na nalezl. A on si není úplně jistý, proč.
1: To byl technický článek jeden.
2: Tak. A takže k tomu je takové poměrně jednoduché vysvětlení. Když už jste říkal o tom lezení, tak sloveso najít i nalézt má dva různé významy, dokonce ve slovníku jsou to vždy dvě samostatná hesla, jako najít jedna, najít dvě, nalézt jedna, nalézt dvě. Jednak to souvisí právě s tím lezením, jako například do místnosti našel kouř, mravenci nalezli do šatu, tam jde skutečně o tohleto.
1: Ano.
2: A ten druhý význam, jak u najít, tak u nalézt ve slovníku, se uvádí stejný. A sice může jít o vyjádření nějakého hledání a výsledku toho hledání, a nebo nabití něčeho, a nebo zpozorování, postřehnutí něčeho. A dokonce ta hesla ve slovníku spisovného jazyka českého, ten výklad významů u najít i nalézt je úplně totožný. A jediný rozdíl, který tam je, je uvedení slohového příznaku.
1: Co to je?
2: Slovo najít je slovově neutrální a nalézt se považuje za poněkud knižní. A když si vezmeme dobu vzniku slovníku, tak bychom dneska mohli říct, že je to už knižní, nejenom poněkud. A pravděpodobně tam spočívá důvod toho, že panu posluchači ten lektor chtěl ten výraz nahradit ho knižnějším, protože v odborných textech je tendence k tomu, aby to opravdu znělo, když to řeknu lidově, honosněji.
1: Takže sečteno podtrženo, je přijatelné v oficiálním styku to brát jako synonyma nebo není?
2: Je, samozřejmě, že je. Neutrální výraz je synonymem, pokud nejde o slohově zabarvenou promluvu nebo text. Takže ten neutrální je univerzální.
1: Tím pádem můžeme si prostě vybrat.
2: Samozřejmě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnelo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 000 lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7 400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25. Na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu, levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři, no a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka z Ostra s Oskarem Hesem a jeho hostem. Znám.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Mus, takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak. Jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervatoř, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce. Toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel. A přesto se říkalo, že mám protekci, jo? Kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, ale já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to ta záporná role, to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
3: Takže
2: že...
3: vůbec vám neskritizoval váš herecký výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
3: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
3: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
3: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde. Že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje, a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude. No. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. Takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád. Jo. Že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady? Možná.
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Mendřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
4: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
5: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
4: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
5: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru, protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
4: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
5: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No, a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo. Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
4: Na poušti.
5: Než v kleci někde. No.
4: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
5: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
4: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. Jo? A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo, že dneska je to lidem jedno. Jo.
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděz pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. To zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kde bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto, je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Divišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně namlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte. Vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem to neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, milí rodiče.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl teda tatínek. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat.
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaké odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká u nás tady v oblasti, nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že?
5: Nebyla.
3: Nebyla?
5: Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byly rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako, ti to věděli dávno. Já jsem to říkal od 14 let, že to manželce bylo 12, ne, mi bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Maruško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D tedy, jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici, v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady.
1: Ano, ano.
0: Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkové a rodiče. Tam nebylo ty hostry, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři dva. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo, líp teda líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak. No. Že je to honosnější.
1: Ano, pěkné to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek, výměna prstínku v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... Pěkné to bylo, pěkné. Ano.
0: Já vím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztahích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jak uměl líbat?
1: No, to je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku. Jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že? My jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku v Hodoníně, že? To je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, který nás vzal do auta a jeli jsme se tam podívat tu na tu výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, jsme bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál na fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem měl zrovna levou nohu, jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem měla takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pán, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluha. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už nedáme kluka.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na Šilhanu. Hanu a Marušku. No.
5: Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka. Tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice. A s těma dětskama, teď se oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu no. Smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, byl to šílený záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to, to je taková pomsta trošku, bych to někomu přál, jo. Ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že? No.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to. No.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no. Mně taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali. Manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala taky, když jsme byli mladší. A my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, asi si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspívá, ale já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky všechno nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy v potestu. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. To jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. Když je to je záležitost stará 40 roků třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tak strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl do smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál. Naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky. Jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám možná lidi, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, a já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepři... Ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte co, třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala. Vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda... Já jsem od ní slyšel těch prostě slov strašně málo. Když se třeba stane na něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to. Typová.
5: Řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas někam, něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový políbek nesmělej, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
4: První polibek, kdy a kde?
5: Někde tam v Bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje.
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, to má rád až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv, každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: spal.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jo, jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom.
0: Mě nenapadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v paralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma a slzel. Slze, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo. A co potom, tam jsem chodil po parku na procházku. A večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali. My jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne. Já musím jít první. Bych to nedal. Teď zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc, než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedu s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne, že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tam chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Nějaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, tak nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. No. Já mám povinnost to předat a velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj z kávu a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku to rádio, ale takové ne, staré.
4: Jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali, opravdu to teda.
4: Tak, je, tak to, jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak moc děkujeme a já nevím, jak jim to oplatíme. Vy to museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
4: No, no, na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažím řízky.
4: Jo, to je my dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazil nám dech přímo s tímto. Ne, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo? Za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře.

0: To jsem slyšela poprvé.
1: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že? Ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
2: Tak teď už to chce jenom pusu.
0: Už bylo, dneska dvakrát.
1: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
3: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
4: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
3: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
4: a Carmen Majerová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas, zprávy.
4: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Holingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Holingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. Především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vidět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V šesté minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V osmi finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy. Po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte. Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, zaprvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídili. No
3: a... Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte zač.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci, vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma, nebo zámecký pan Kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte. Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byli. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec, my jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bebeber gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říkali, nix, noch einmal bitte. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne. A za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký, velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak to, takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosím naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všechno se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbý nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě, a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co spí v botě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ale prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má. Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase...
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo, já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil, ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do tým. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají to sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase

Tak jsem prostě, neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel, a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer. A jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas

0: Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovis. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer. Samozřejmě jsem ráda, že vás slyším. Doufám, že se máte hezky letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře. Já jsem smolař. Od malička nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako... Vím, že ve všem, jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětí, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic.
0: Mm-hmm.
1: A nemám ho dodnes, a vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta byla. To ale ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. Mm-hmm. A to, takže jako já teda nejsem. Já to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od malot, nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo. To už měla ani štěstí nebylo. Milovaná slobě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě, takže jako to, no, tak to já říkám, jde pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: A taky ne, tuško, máme to stejný, To máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Se můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Jako říkám, No,
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No, ano, jedna paní říkala, ta paní, který mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí a všem. To už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla více radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně, přesně tak.
1: No. A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mějte taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a Nešlap nelámej, tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočníku rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych si nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené všechno.
0: No jo.
1: A tak dělej si. První takové případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco. A zjistil, že to vody se to odhodil. A ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo. Takže ty střepiny šly nahoru, jo. Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říká taťka jenom, jo. Takže tam byl jedno takový štěstí, jo. Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vaček Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelci u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledviny dvakrát, no tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád řešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitý, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3x nějak páteř nalomený, Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Kuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za hřbitom je kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učí lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem škodovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
0: Aha.
1: Teď, tak jsem věděl, kam šáhnout, a ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce napadlo mě takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, zhasil tak, jo. A teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tudy bych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo. Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na koncu jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo. No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, víte, tam je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě. Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: Tak já už musím na 5 dávat hodně pozor.
0: To musíme všichni, pravda. No.
1: Když jste něco užít jako tady na tom světě, tak musíte znávat.
0: Ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takové ty nepříjemné věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No, Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Duško, děkuji. No.
0: Mějte se hezký večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další. Hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacemi, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před 3 rokama mě umřela žena, jo, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o 1000 stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou. Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, že poslední soud, tak mluví s oboma skupinama. A jednem říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláčou hodně, chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechce to udělat, a proč myslíte, že třeba je hodně sebevraž, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstě.
1: Ne, mě zajímá váš názor, víte.
0: No, já vám to vysvětluju.
1: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Že je to o tom, jak mluvil Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to je, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce, dnes drží ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: to štěstí. Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč, protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já ano. To dneška nechápu, proč mě umřela žena. Ano. Prostě tomu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to byl takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek a za pět minut, za pět roku maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, samozřejmě. No.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak si říkám, ono to zase skončí, jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata a že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže.
0: Ano, ano.
1: Si přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Ano. Dobře, tak jo, tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju nápodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju, na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc, tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano, no já jsem byla členem i jako pokladník jim
0: holubářskej. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel. Tak štěstí odešlo. Ale štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla, mm-hmm. spadla jsem v noci,
0: no.
1: v noci nebyl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku.
0: Mm-hmm.
1: No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince.
0: Jo.
1: Mobil jsem měla na vrchu. A zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jej.
1: A tekala o radiátor. A tekala mě z ní krev. Tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to tak je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady. A ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve i sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine Man.

0: Michal Tučný a jeho medicimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer. Já všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No, tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce.
0: Uh-huh.
1: No, ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo.
0: Uh-huh.
1: No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou,
0: no,
1: a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka, a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladákem v Cijáně, sice, no, nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli F5, tak to jsme měli 5 tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič, nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. jako rád pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no, byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným,
0: ano,
1: a ty měli doma auta.

0: No, i tu škotánu 90, tak
1: hodně zdraví a energie taky. No.
0: Děkuju.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí, vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak to moc krát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc

moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou od švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přije častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail noční linka @rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána, přece jenom do toho časného rána, nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí,
1: ale,
0: jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: Ta první, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku tady, no neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě spad na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi, tak jsem se pro ně zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páse. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 dolů do rybníka.
0: Jej.
1: A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak si jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, to mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit. A šla paní s psíkem a viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smůlu. A mezi tím mě teklo krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhoda jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak
0: jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak vás poslouchám, Eliško.
1: No, ale představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu rybníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu. Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
0: Jo.
1: Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na tím lišti, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho. Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník. A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil s nákupem a já na ten vozík. Na zem. A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekala, až se to...
1: Co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět, teď ten svět. Tam přijela policie, úřady, všelijaký a sanitka. A já jsem tam byla jako takové promínilec, že? Tak nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili i s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají, ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletěl z autobusu.
0: Jo, jo, rozumím.
1: To mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no a když mě ten pan doktor říká, že mi dá sanitku do mě, já říkám, ne, já to mám tady.
0: Zvládnete.
1: Dolu, jo. Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: A to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám zase. Že?
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: tolik Babi Daněk a jeho fotky a krátce před půl jednou pozdravíme do Frýdlantu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
0: No,
1: tak já jsem dítě štěstěný.
0: No to je dobře, no.
1: No, protože já jsem ze všech nejmladší, Benjamínek.
0: Jo.
1: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
0: Mm-hmm.
1: A ono vlastně to tak nějak jako koluje.
0: Jo, jo.
1: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm, o kolik let od sebe.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
0: Mm-hmm.
1: Tenkrát jsem byla u zubaře.
0: Mhm.
1: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
0: Aha.
1: Takže když jsem to říkala sourozencům, anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to jsi dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří, aby měl tolik zoubků.
0: No to jo.
1: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale... Když jsem to se zmiňala před sourozencama, tak mi říkali, no Jaru, narostly ti třetí zuby, já říkám, no já nevím, opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm, jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
0: No
1: takže
0: tak to
1: jsem
0: je tak, dobře.
1: Nejmladší a Benjamínek.
0: Jo, tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
1: Ano, děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si to také užívám. Protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty se šeru nejmladší, ale rozmazlenější. Říkám, no tak někdo musel být rozmazlenější a někdo musel být poslouchat, no.
0: Jo, jo.
1: No, takže takhle, no.
0: Dobře.
1: A jak si pomáháme, jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
0: To je dobře.
1: Prostě máme pěkný vztah
0: tak to s tou
1: rodinou a sourozenci.
0: To je taky máme velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda.
1: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
0: Jarčo, tak děkuji moc krát, jinak přeju samozřejmě já krásný taky. Prázdniny, hezký léto, moc
1: taky,
0: si to užijte.
1: Jo? A krásnou dovolenou vám.
0: Děkuju nápodobně.
1: Dobře dojete domů.
0: Budu se
1: Doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
0: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
1: No bylo včera, byla bouřka pěkná.
0: Aha, no vidíte.
1: Nám pěkně včera zapršilo, takže jsme nemuseli zalívat.
0: Jo, tak se to pročistilo.
1: A to včera byla pro vodu.
0: Takže zase přišlo štěstí, ano.
1: Ano, a já jsem byla domů a zase tak to pršet.
0: Tak,
1: to bylo skvělý.
0: Tak to vidíte, tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny,
1: ty
0: hezkou
1: taky,
0: noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30 stále můžete telefonovat, číslo k nám beze změn, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... Nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití. Tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijme ve skromnosti. Prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem. A moc zdravím do Prahy, děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny, a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethoven's a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě, ano. Ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe.
0: Ano.
1: A taky na druhý. A být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak. Protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná, Jituška.
0: Mějte se moc hezky, krásnou noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není tolik, písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to tak potřebujete říct,
1: jsem
0: ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se Ukrajinku a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co, nosila mě chleba namazaným máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, což ve Strážnici mám sklep. Teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí. To už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné.
1: Ani nevím.
0: Jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu.
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá, tak jsem se chtěl na ňu podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. Tak to se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo, jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak, tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetkých.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsem lítat.
1: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše. Jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří. Jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny. Pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuji moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se, zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkl, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy při svarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Danieli.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na dvě nebo tři míle od města, vytvoří skupiny po pěti nebo po šesti, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrasolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíké kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných poent, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
8: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Ach, nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhu aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdu.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů, cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali, cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídaní mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruína, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá, nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval. Vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídl mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný, sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové, celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Klap, klap, klap, klap, klap, klap. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova, klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, pověste mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak, právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána